0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: Překrásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It is colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is white and half hair is black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu,
0: then
1: života,
0: don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire.
1: A dokud máte touhy, přání.
0: You can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed people.
1: Móda zabíjí.

0: And you know how much, of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že moda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobrém stavu.
0: So how much we use for the different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it's easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like that.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are lazy.
1: Ale ráno jste líní.
0: And again.
1: A znovu.
0: And money is gone.
1: Peníze jsou pryč.
0: And the skin is hanging and hanging.
1: A kůže na obličeji visí stále víc.
0: So yoga helps.
1: Yoga pomáhá.
0: Really, if you practice every day.
1: Pokud cvičíte každý den.
0: And use less these chemical things, makeups.
1: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
0: You will have beauty.
1: Budete krásný.
0: Because the skin itself keeps the beauty.
1: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
0: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
1: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
0: it's not good.
1: Tak to není dobré.
0: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
1: Ten nejlepší makeup je.
0: There is little alcohol.
1: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
0: Maybe very fine quality alcohol.
1: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
0: And that will dry skin.
1: Ale stejně vysušuje pokožku.
0: Then you have to put again cream.
1: A tak znovu musíte si mazat krém.
0: Then again you will dry.
1: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
0: So you become dependent.
1: A vy se pak stanete závislí na těch kosmetických.
0: I tell you my own experience.
1: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
0: When I came to Europe.
1: Když jsem přijel do Evropy.
0: And people used to give me nice cream.
1: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
0: So

0: put the cream on the skin and on hands.
1: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
0: On my foot.
1: A na chodidla.
0: After 1 month.
1: A po měsíci.
0: I couldn't refuse.
1: Jsem nemohl odmítat.
0: Myself.
1: Sám už jsem nemohl
0: I couldn't odmítat. Sleep without putting cream on my foot sole.
1: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
0: Years and years.
1: Trvalo to roky.
0: I said no, I don't want this.
1: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
0: I don't want.
1: Tak to nechci.
0: So I went to sleep.
1: A tak jsem šel spát.
0: Without cream.
1: Bez krému.
0: You will not imagine.
1: Nedokážete si představit.
0: 3 o'clock morning.
1: Ve 3 hodiny ráno.
0: I had to put a cream to sleep.
1: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
0: Till 3 I couldn't sleep.
1: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
0: And I said no, I will not have cream.
1: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
0: Go bathroom, come back.
1: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
0: Little water on the foot soles.
1: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
0: Again tried.
1: A znovu byla vyschlá, vysušená.
0: And they said it's the best cream.
1: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
0: I forgot the name of the company.
1: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
0: So I couldn't give up.
1: A nemohl jsem se ho vzdát.
0: And sometimes so thick I was putting on the foot.
1: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
0: Then once Guruji invited me. Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
1: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
0: So it was so hot in India.
1: A v Indii v té době bylo velké horko.
0: When it's very hot, then you sweat more.
1: A když je horko, tak se víc potíte.
0: And so I was sweating.
1: A tak jsem se potil.
0: And humidity there.
1: A byla tam vlhkost.
0: I forgot to put the cream.
1: A zapomněl jsem se namazat krémem.
0: And in 10 days I got rid of the cream.
1: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
0: Otherwise, wherever I went here in Europe.
1: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
0: And once somebody came, this diet coke is very good.
1: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
0: So where people were putting cream.
1: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
0: A bottle of the diet coke.
1: Posteli a spolu s lahví dietní koly.
0: Even now, sometimes they are putting.
1: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
0: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
1: Ale teď díky Mahaprabhuji mu už na něm nejsem závislý.
0: And if, then oil.
1: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
0: Pure oil.
1: Čistým olejem.
0: Sesame oil, olive oil.
1: Může to být sezamový olej, olivový olej.
0: Different kind of oil.
1: Různé druhy olej.
0: Pure oil.
1: Ale aby byl čistý.
0: Cold pressed.
1: Zastudena lisovaný.
0: That is very healthy for the skin and for everything.
1: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
0: So the best thing is.
1: Tak nejlepší je.
0: To save your money.
1: Ušetřit peníze.
0: You should use little real oil.
1: A používat jenom trošku skutečného oleje.
0: Not that orange oil.
1: Ne, aby tam byly různé přídavky.
0: Mango oil.
1: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
0: Švečken oil.
1: Olej ze švestek.
0: There is all very something is inside, blended.
1: To už jsou různé takové směsice.
0: Are you home, girls, boys? Good journey.
1: Šťastnou cestu.
0: Less makeup.
1: A méně makeupu.
0: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
1: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
0: Our skin.
1: Regeneruje naši pokožku.
0: It is great support for our gland systems.
1: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
0: Organs.
1: Pro všechny orgány.
0: Blood circulations.
1: Pro krevní oběh.
0: And what is we need the blood

0: circulation.
1: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
0: And with too many creams,
1: a když máte pak příliš mnoho krému,
0: our skin can't breathe properly.
1: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožku.
0: And that's why many rides on the protection. Its skin breathes very easy and very nice.
1: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
0: It is not true.
1: Ale není to pravda.
0: It's blocking.
1: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
0: blokují. Clean nicely.
1: Čili hezky se umejte.
0: If it is possible with natural soap.
1: Pokud můžete, tak před nějakým přírodním
0: neem soap.
1: Třeba nímový.
0: And then take little sesame oil.
1: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
0: Olive oil.
1: Nebo olivového.
0: Pure oil.
1: Aby to byl čistý olej.
0: And little bit put it on the skin.
1: A trošku si můžete namazat pokožku.
0: It will make your skin most beautiful again.
1: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
0: And practice.
1: A cvičte.
0: When we practice the asanas.
1: Když cvičíme asány.
0: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
1: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
0: He doesn't use so much cream.
1: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
0: No, he don't use.
1: Nepoužívá žádné.
0: Except on his skins. Except on his skin.
1: Kromě na sebe.
0: But Vivek Puri told you yesterday.
1: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
0: So you see, the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
1: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
0: Except.
1: Kromě.
0: Ice cream.
1: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině, kromě zmrzliny.
0: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
1: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
0: So ice cream is okay.
1: Čili zmrzlina je v pořádku.
0: It's sugar.
1: Je v ní cukr.
0: It's sweet.
1: Je sladká.
0: Who don't eat sugar?
1: Kdo nejí cukr?
0: Will get diabetes.
1: Dostane cukrovku.
0: Yes. I gave up sugar in 1978.
1: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
0: And I got diabetes in 1998.
1: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
0: Because I didn't eat sugar.
1: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
0: My cholesterol went high.
1: Cholesterol mi stoupl.
0: Because I gave up eating ghee.
1: Protože jsem přestal jíst ghee.
0: In 1981.
1: V roce 1981.
0: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
1: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
0: There are many doctors.
1: Je mnoho lékařů.
0: And many therapeutics.
1: A mnoho terapeutů.
0: I don't compare with the doctors.
1: Já se nesrovnávám s žádnými
0: lékaři. I am not a doctor.
1: Sám nejsem lékař.
0: But I can tell you.
1: Ale můžu vám říct.
0: We should have a natural food.
1: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
0: We need.
1: Potřebujeme.
0: We need, otherwise body will produce itself.
1: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
0: So when you don't eat sugar.
1: Jinak si to tělo začne samo vytvářet.
0: Body will produce the sugar.
1: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
0: when
1: si
0: you don't
1: začne
0: eat
1: vyrábět.
0: Oil and butter.
1: Když nebudete jíst žádné tuky, oleje.
0: Then body will produce the fat inside.
1: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
0: So our habit, our diet is very important.
1: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
0: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
1: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
0: But limited.
1: Ale určité omezené množství.
0: And yoga practice.
1: A cvičit jogu.
0: Yoga is really a beautiful diet for the body.
1: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
0: All the gland systems, all the nerve systems, all the

0: in such a way
1: ale měli byste cvičit
0: that you do this slowly, but you will feel that, oh, it was really strong.
1: Že sice cvičíte po...
0: This depends on the teacher.
1: A to závisí na cvičiteli.
0: And we have in Yoga Hindu life hundreds of teachers.
1: V jozefinním životě máme stovky učitelů.
0: They are very, very good.
1: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
0: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
1: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
0: And if they went to some other kind of practice,
1: kdybyste šli cvičit někam jinam,
0: they were frightened.
1: Tak by vás to vyděsilo.
0: And came back again.
1: Tak vás to vyděsí a vrátíte se zpátky.
0: So you are practicing, but do something more.
1: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
0: Less chemical.
1: Méně chemikálií.
0: And less makeups.
1: Méně makeupu.
0: You should make up a little bit, okay, no problem.
1: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
0: Make up your mind.
1: Zase nejde přeložit.
0: That you will practice.
1: Mějte rozhodnou mysl, že budete
0: you will
1: cvičit.
0: Use less chemical things.
1: A používejte méně chemikálií.
0: You will use natural things.
1: Používejte přirozené věci.
0: And instead of making makeup,
1: a místo toho, abyste se malovali,
0: you will practice two asanas more.
1: Můžete přidat dvě asany.
0: That will regenerate our tissues again.
1: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
0: And that's how they said that yogis maintaining good health, they look like young.
1: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
0: They can't become young.
1: Nemůžou omládnout.
0: Maybe one or two.
1: Možná jeden nebo dva.
0: If you can make all people young.
1: Ale kdyby omládli úplně všichni.
0: Then I will believe, no, Santi?
1: Pak bych tomu věřil.
0: Otherwise, one is doing only to become young and this and that and that. What is use of this?
1: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
0: Sooner or later we have to say bye bye.
1: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
0: So practice yoga.
1: A tak cvičte jogu.
0: So there are exercises for the face.
1: Jsou i cvičení na obličej. You
0: know? When you do matsyasana.
1: Když například cvičíte matsyasana.
0: Then you don't know how your face muscles are also stretching.
1: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
0: When you are rolling the neck.
1: Když
0: the face muscles also.
1: Kroužíte krkem, tak to také
0: when
1: má účinek na
0: we bend forward, the blood circulation is applying.
1: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
0: So there are many, many postures which is good for the body.
1: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
0: So tělo. Let's make a sankalpa.
1: A tak si dejme sankalpu.
0: That I will practice 1.5 hour asanas.
1: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
0: Whole year this year.
1: Celý rok letos.
0: Whole year.
1: Celý rok.
0: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
1: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
0: That's it. I always give you the short cut.
1: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
0: And pranayams.
1: A pranayam.
0: So always yoga practice should make us happy.
1: Cvičení jogy by nám mělo přinášet štěstí,
0: relaxed,
1: uvolnění
0: and more energetic.
1: A víc energie.
0: Food.
1: Potrava, jídlo.
0: Now I was disappointed.
1: A teď jsem byl zklamaný.
0: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
1: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
0: Half cup, but brown sugar.
1: Půl lžičky hnědého cukru.
0: And Janis has brought organic brown sugar.
1: A Janis Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
0: That is a little expensive.
1: Hnědý, takový, který je trošku dražší.
0: And it was in Katori, in cup.
1: A bylo to v misce v Katori.
0: Sugar, brown sugar.
1: Byl tam ten hnědý cukr.
0: And in one plate.
1: A talířek.
0: And it was in the frame of the window.

0: A bylo to před oknem.
1: And he forgot to close the window.
0: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
1: And the rain came.
0: A přišel déšť.
1: So some water drops fell into the katori.
0: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katory.
1: On half side.
0: Jenom na polovinu té misky.
1: Okay. So maybe one, two spoon water fell in half of katori and sugar.
0: Celkem řekněme, že třeba jedna, dvě lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
1: And then can Janeshwari came.
0: Pak Janeshwari Puri přišel.
1: And he was surprised.
0: A byl překvapen.
1: In Swamiji's room is miracle.
0: Ve Swamijiho pokoji se dějí zázraky.
1: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
0: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
1: And a half is white and half is brown.
0: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
1: So the it was a brown color on the sugar.
0: Čili ten cukr byl jenom obarven.
1: Moment, listen.
0: Tak poslouchejte dál.
1: So it was from India.
0: Byl to cukr z Indie.
1: So everybody blames the India.
0: Čili teď všichni obvinují Indii.
1: Yes. So then I came to Vienna.
0: A vrátil jsem se do Vieny.
1: I told Mansa Devi brown sugar.
0: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
1: It was in vape.
0: Bylo to ve vapu.
1: From they call bio shop.
0: Bylo to z bio obchodu.
1: From Vienna.
0: Z Vídně.
1: They brought the brown sugar.
0: Až odtamtud mi dovezli.
1: I said, let's make experiment.
0: A já jsem řekl, tak uděláme takový experiment.
1: And I put one spoon water on that sugar.
0: A nalil jsem jednu lžičku vody do toho hnědého cukru.
1: It became so quickly white.
0: A ten tak rychle zbělal.
1: My beard took 15-20 years to get white.
0: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
1: So brown sugar, there must be brown sugar.
0: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
1: But for businessmen, ale doesn't matter.
0: Pro obchodníkům je všechno jedno.
1: So best is the good.
0: Že nejlepší je gul.
1: Good, that is from the cane sugar.
0: To je z třtinového cukru.
1: That's very healthy.
0: A to je pak zdravé.
1: So every day one should have at least 20 gram sugar.
0: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
1: In 24 hours.
0: Za těch 24 hodin.
1: And one tablespoon ghee.
0: A jednu čajovou lžičku ghee.
1: Sometimes two teaspoons sugar is healthy.
0: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
1: With the coffee.
0: Třeba do kávy.
1: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
0: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
1: Sometime is okay.
0: Někdy je to pořádku.
1: So please eat.
0: Čili prosím jeste.
1: Eat solid and good food.
0: Jeste kvalitní dobrou
1: stranu. Not junk food.
0: Ne, nekvalitní potravy.
1: And then walk.
0: Pak choďte na procházky.
1: Do every day asanas, 1.5 hours.
0: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
1: In 4-5 months.
0: Za 4-5 měsíců.
1: You will be different.
0: Za 3-4 měsíce budete jiný.
1: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
0: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
1: Once I heard of music.
0: Jednou jsem poslouchal hudbu.
1: A folk song.
0: Byla to lidová píseň.
1: Long ago.
0: Už je to dávno.
1: It was a cassette.
0: Bylo to na kazetě.
1: Someone gave me.
0: Někdo mi ji dal.
1: From Slovakia.
0: Někdo ze Slovenska.
1: And so one singer, one girl was singing.
0: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
1: And then I told what she's singing.
0: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
1: And that girl was singing that I have no money.
0: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
1: My family is not so rich.
0: Moje rodina není tak bohatá.
1: But every day my cheeks are nice red.
0: Ale každý den mám krásné červené tváře.
1: Because I wash with the cold water.
0: Protože si je meju studenou vodou.
1: With cold snow water.
0: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
1: So look, cold water was nicely.
0: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
1: And go in bright sun.
0: A pak jít na jasné slunce.
1: So body manage everything good, nice way.
0: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
1: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
0: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
1: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
0: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
1: And especially they said, I didn't read, people told me.
0: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
1: the sauces,
0: že zvlášť párky.
1: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cow's meat.
0: Maso z krav a z kos.
1: So many causes the cancer.
0: Že je příčinou rakoviny.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That we are healthy.
0: Díky Bohu jsme zdraví.
1: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
0: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
1: Definitely we are not happy.
0: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to kdokoliv.
1: We make thoughts.
0: Tak se nad tím zamýšlíme.
1: And that devil, cancer.
0: Ten ďábel rakoviny.
1: Is with us.
0: Je s námi.
1: In our body.
0: Je v našem těle.
1: Or on our skin.
0: Je i třeba na naší kůži.
1: And we can't get rid of that.
0: A my se ho nemůžeme zbavit.
1: Look, what a Maya of the God.
0: Jaká je to Boží Maya?
1: And maybe in past was also cancers.
0: Možná v minulosti byly také rakoviny.
1: But not so much.
0: Ale ne v takovém množství.
1: Now is every third person.
0: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
1: Is diagnosed. So this is in the food.
0: A to všechno je v potravě.
1: It was not so much meat eaten in past.
0: Dřív se tolik masa nejedlo.
1: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
0: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
1: A very nice vegetarian cooking book.
0: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
1: So people were not eating so much.
0: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
1: And people loved their animals.
0: A milovali svá zvířata.
1: They loved their cows, they loved their goats.
0: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
1: But now we don't have cow.
0: Ale teď žádnou krávu nemáme.
1: We don't have goat.
0: Nemáme ani kozu.
1: But we have the meat.
0: Ale máme maso.
1: And you don't know.
0: A nevíte?
1: How animals killed.
0: Jak to zvíře zabili.
1: How the animal was fed.
0: Čím ho krmili.
1: This all comes to us.
0: A to všechno přichází k nám.
1: And lot of pollution.
0: Spolu s velkým znečištěním.
1: We cannot stop.
0: Nemůžeme to zastavit.
1: We have no power to tell those big companies to stop.
0: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím přestali.
1: But we can stop eating.
0: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
1: It's our body, our health.
0: Je to naše tělo, naše zdraví.
1: And we can practice.
0: A my můžeme cvičit.
1: So definitely yoga will keep us healthy.
0: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
1: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
0: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
1: So when you have 3 hours a day for yoga.
0: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
1: How many hours in year?
0: Kolik hodin to bude za rok?
1: About 40, how many hours?
0: Kolik hodin?
1: How many?
0: 1,080.
1: 1,000? Let us say 1,100.
0: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
1: Can you practice continuously 1,300?
0: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day,
0: ale když budete cvičit každý den,
1: that will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: Abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing, following the master.
0: A když dva psy tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele,
1: then second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do,
0: když vy všichni to budete dělat,
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: Tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many, many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ram Navami is also like a Christmas.
0: A Ram Navami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali santke. For the saints, every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Satobar tehvar and the seven days of the week.
0: Všech těch sedm dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý
1: and
0: den
1: whole
0: je.
1: Week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practice.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too tomorrow.
0: Já taky zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.
1: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
0: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
1: 5th of December.
0: 5. prosince.
1: It is in Vip.
0: Bude to ve Vipu.
1: So around 28th of November. November I will come.
0: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: And wish all the best and much love to the whole family.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all
0: celé
1: friends,
0: rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: A buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Po veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sat together.
0: Jsme si sedli společně.
1: Had stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast bread and butter.
0: No, opečený chléb.
1: And toasty. I like it Olomouc cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really. So when I ate there 1 week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: One month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.

0: Deva ki Mahamanaveshwar Swami Tarpuri ji Maharaj ki Sat Sanatan Dharma ki Jai Ho
1: Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Mamatma Sarva Bhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Salutations to the Cosmic Self.
2: Uctivé pozdravy kosmickému já.
1: Salutations to Srila Purjasata Pit Parampara.
2: Uctivé pozdravy naší Parampara.
1: My dhanat pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Guruji.
2: Veliké pranam našemu mistrovi Vishwagurujimu.
1: Om namo narayan to both Swamijis.
2: Uctivé pozdravy našema dvěma hostům.
1: Hari Om and good morning to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
2: Dobré ráno vám všem, kteří jste tady přítomni a kteří se díváte skrze webcast.
1: Much love and many blessings from Gurudev, from Sri Lanka.
2: Mnoho lásky a požehnání od Gurudeva tady odsud ze Sri Lanky.
1: I have to leave in 8 minutes.
2: Musím se vydat na cestu za 8 minut.
1: But I'm leaving these two Maharaji to ask more questions.
2: Ale nechám vás tady s našimi dvěma vzácnými hosty, kteří vám položí další otázky.
1: And I'll be back in the afternoon, so I'll see you in the evening.
2: A přijedu zase odpoledne, takže se uvidíme večer.
1: Have a beautiful day.
2: Mějte krásný den.
1: Much love.
2: Mnoho lásky.
1: Pala bol lo kuch.
2: A mikrofon pro naše hosty, prosím.

0: ओम ओम नमो नारायणाय मारा श्री।
1: Uctivý pozdrav, Swami Avatar Brjimu.
0: Today we are going to provide a chadar to Swami Mahamandleshwar Avatar Puriji Maharaj.
1: Dnes bychom chtěli Avatar Purjimu dát šál.
0: We have a tradition that when a person or got appointed on high post, so for giving him honor, we also providing our, from our side, one chadar from Ani Akhada, Swami Dineshwaranandji. He is from Vaishnava tradition. And another chadar, actually my Guruji already given him, but still I am not leaving there. We are giving this chadar from Lithuania ashram.
1: Máme takovou tradici v Sanyas Parampara, že když někdo z našich představitelů dostane nové postavení, je uznán do další vyšší funkce, tak mu dáváme šál jako projev té úcty. Takže jeden šál bude dávat Swami Dineshwaranandji, který reprezentuje Vaishnav Paramparu, to znamená ty, kteří uctívají Boha Vishnuha. A jeden bude za náš ashram v Litvě.
2: And that's why Maharaji, now you know why you didn't manage to come for the Mandaleshwar in Jadan, because you were supposed to give me chadar here.
0: Yeah, that's good.
1: So Puriji žertuje, že tak to je důvod, proč jste se nedostavil v Jadanu, protože tím pádem vznikla příležitost, abyste mi ten šál dali tady.
0: By giving this soul or honor, we wish Pujya Swami Avatar Puriji long life and good health and a bright future.
1: Není to pouze symbolické gesto, spolu s tím předáním my přejeme Swamimu Avatar Purijimu, aby měl dlouhý život, dobré zdraví a boží požehnání.
0: Yeah. Thank you.
1: Děkujeme.
0: First Swami Dineshwaranandji will give.
1: Aha, první bude dávat Swami Dineshwaranandji.
0: Yeah. Yeah, that's good. हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं सत्कृत्वा तयतिष्ठसां लम्

0: महाराजा आप माइक का इस्तेमाल कीजिए तो हम हमको भी कुछ लाभ मिलेगा।
1: इट वॉज ए ब्यूटिफुल वेद हिम बट सी चेंटेड।
0: हाँ, बड़ा तो क्रासना वेद का हिमना, कितना उस पीवाला।
1: इट इज फ्रॉम कृष्ण यजुर्वेदा।
0: ये तो ज कृष्ण यजुर्वेदी।
1: Yeah, and my tradition is from Sukla Yajurveda. So I was thinking, there is a different in pronunciation.
0: Moje tradice pochází ze Sukla Yajurvedy, a tak jsem nad tím přemýšlel, protože je tam určitý rozdíl ve výslovnosti.
1: But she sings very well.
0: Ale každopádně zpívá velmi dobře. Děkuji.
1: So Maharashtri saying that I should to start, I need to speak first. So I obey your command. Thank you.
0: Swamiji mi dal za úkol, že mám začít, takže budu respektovat jeho pokyn.
1: There is a very smart saying in Punjabi language.
0: V panžábštině máme jedno velmi chytré řečení.
1: They saying, a person saying like when I need to say something like okay ji, theek hai ji, like we need to just obey, we don't need to question. So it's best harmony, it's way of best harmony when you don't have question, just okay ji. In Punjabi we say sat vachan.
0: Sat vachan znamená přitakání. Čili to je rčení v panžábštině, které, když po vás někdo něco chce, tak v zásadě neodporovat. Říci ano, ano, dobře.
1: Sátvačan.
0: A potom je vždycky harmonická situace.
1: So, we are going to talk today. Yesterday actually it was my time. I spent only talking about Swamiji, about tradition. So today we will start our satsang. This satsang will be real satsang.
0: Včera jsme měli jen taková úvodní slova, dnes si dáme opravdový satsang.
1: So how many of you knows A, B, C, D?
0: Kdo z vás umí A, B, C, D?
1: I think everyone knows.
0: Asi každý, ne?
1: I don't hear anything from you. Yes or not? Yes. Oh, that's wonderful. Super.
0: Ano, odpověď je ano.
1: So today we will have our ABCD in spiritual way.
0: A tak dneska budeme mít ABCD v duchovní abecedě.
1: Like A stand for apple, how we talking ABCD like when we study in school. A, apple. When I was young kid.
0: Tak jako když se učíme ve škole, tak pro písmeno A máme jablíčko, apple.
1: I study learning in

0: Basic Darshan was Maharshi Kanad.
1: A jeho zakladatelem byl Maharishi Kanad.
0: Yeah. Maharshi Kanad has given a definition of dharma.
1: On nám vysvětlil, co znamená dharma.
0: Yato abhudeya nisres siddhi sadharma. Yato abhudeya nisres siddhi sadharma. Where there is a abhudeya means progress.
1: Tam, kde je rozvoj.
0: And nisres siddhi means you know who you are.
1: A víte, or kdo jste.
0: You can achieve the super, your moksha. You can attain moksha.
1: Můžete získat osvobození.
0: The way where you can make yourself better and you can achieve moksha, that is dharma.
1: Takže dharma je ta cesta, která vás dělá lepším člověkem a vede vás k osvobození.
0: And when we do Sanskrit nirvachan, yato abhudeya nisres siddhi sadharma, like where there is a abhudeya, abhudeya doesn't mean only progress. It means overall progress. Your spiritual progress, your worldly progress, and your all type of, like your samagra, your full progress in your whole life.
1: Slovo abhudai znamená v sanskrtu rozvoj ve všech oblastech, čili nejen duchovní, ale i rozvoj osobnosti, rozvoj materiální, všechny směry rozvoje.
0: So here dharma, path of dharma is bringing you in progressive way, and you can make yourself better and better and better.
1: A tak cestou dharmy je cesta zlepšení sebe sama, abychom byli stále lepšími lidmi.
0: So when you start analyzing, A for analyze, you know your pros and cons, you know where is how you are good or how you are bad, like in which sense you can make yourself better, you know only when you analyze yourself.
1: Analýza znamená uvědomit si své přednosti a své nedostatky a dojít k závěru, jak se tedy zlepšit.
0: Only you know better about you than another person or another people.
1: Nikdo o vás neví více než vy sami.
0: So self analyze will you will know by self analyzing that which label you are.
1: A skrze sebe na analýzu budete chápat, kam patříte.
0: You know, nowadays you have many gadgets, Apple mobile, Samsung mobile, different type of mobiles, and each and every mobile require updates, upgrade.
1: A můžeme si to připodobnit tak, jako dnes máme ty mobilní zařízení, máte třeba telefon Apple nebo Samsung a víte, že oni často potřebují updateovat. Potřebují aktualizaci softwaru.
0: So you need to upgrade your system also.
1: A tak také ten svůj vnitřní systém potřebujete aktualizovat.
0: How your mobile require charging.
1: A zrovna tak jako mobil je potřeba nabíjet.
0: Same you also require charging and you can charge yourself by satsang.
1: Také my potřebujeme nabíjet a ta nejlepší cesta k tomu je satsang.
0: Like satsang, like we are getting together, we are talking about the spirituality, we are listening good hymns, we are listening good discourses, we are learning, reading, and we are progressing. It's all kind of satsang.
1: To znamená, že jsme v dobré společnosti, kde mluvíme o pravdě, posloucháme sanskritské hymny, mluvíme o dharmě, o Bohu, posloucháme to, co nás vede kupředu.
0: So now we are having real satsang here.
1: A tak tohle to je opravdový satsang.
0: So first A stand for analyze yourself.
1: A tak A reprezentuje sebeanalýzu.
0: So how many of you will analyze tonight who you are and in what label you are.
1: A tak kdo z vás si dnes večer udělá analýzu, kdo jste a jak jste na tom?
0: Fantastic.
1: Výborně. That's

0: good. I like it.
1: To se mi líbí.
0: By analyzing only, we can start within, because until or unless you will not transform your thoughts, your life will not transform.
1: Pouze skrze tuto cestu můžeme změnit svůj život, když změníme svůj vnitřní svět. A to, na to potřebujeme analyzovat své myšlenky.
0: So satsang transform lives.
1: Satsang transformuje, mění životy.
0: So here I see many people of you. I can see less stress on your faces.
1: Vidím, že na většině z vás tady je méně stresu na vašich tvářích, než je běžné.
0: I can recognize more calmness.
1: Zaznamenávám více klidu.
0: So it means your level of spirituality is higher than ordinary people.
1: To znamená, že vaše známka duchovnosti je určitě vyšší, než je to u běžných lidí.
0: I congratulate you that you achieve a certain goal in your life, at least.
1: A tak vám gratuluji k tomu, že jste dosáhli už určitého úspěchu ve svém životě.
0: There are millions of people living here in Europe, but you are chosen one, you are all chosen one, who are ready to start your transformation, your transformation journey.
1: V Evropě žijou miliony lidí, ale z nich vy jste, vás trošku jsou ti vybraní, kteří mohou, kteří jsou na začátku duchovní cesty.
0: So feel yourself, you are blessed one.
1: A tak cítíte se jako požehnaní.
0: Now I'm entering in second level B. A, B. B for B stands here for balance.
1: A dostáváme se k druhému písmenu, to je písmeno B, a v angličtině je to balance, to znamená rovnováha.
0: So this yoga is all balance, I can tell you. Yoga also kind of balance.
1: Yoga znamená harmonii.
0: Yeah. And without harmony, without balance, it's hard to achieve a real goal or I can say self-contentment in your life.
1: Bez rovnováhy nemůžete dosáhnout spokojenosti.
0: Sometime when you are chasing money,
1: když vyměňujete peníze,
0: you're spending plenty of time for that.
1: A tak na to strávíte spoustu času.
0: And when we focusing only chasing money, we don't giving time to our relationship or our family.
1: Když se soustředíme pouze na peníze, tak nedáváme dostatek času svým rodinám a svým vztahům.
0: That's why people are not very happy in this world, because of unbalanced in their life, because of they don't maintain the balance or they don't know how to maintain the balance.
1: Proto jsou lidé nespokojení ve svých životech. Důvod je, že nemají rovnováhu.
0: Maintaining balance in life is an art.
1: Zachování rovnováhy v životě je umění.
0: And when you living yoga in daily life, you learning how to maintain the balance.
1: A pokud žijete jogu v denním životě, tak se učíte, jak tu rovnováhu držet.
0: So Pujya Swamiji, Vishu Guruji, I also know Swamiji almost 25 years.
1: Váš mistr Vishu Guruji, já ho také znám asi 25 let.
0: Yeah, you are really very blessed that you got such a well-learned teacher or guru.
1: Jste opravdu požehnaní, že Vishu Guruji je vaším mistrem.
0: Because Vishu Guruji create this system, yoga not for 1 hour. Yoga is not 1 hour spending time on mat.
1: Vishu Guruji nevytvořil ten systém, že by yoga znamenala jednu hodinu denně, jednu hodinu na jogové podložce.
0: Yoga is not sitting only 1 hour in a hall.
1: Není to

0: to sedět jednu hodinu někde v hale.
1: But yoga is a transformation of your life.
0: Yoga znamená přerod vašeho života.
1: Where you can know, you can learn the balance, harmony of your life. You can maintain the balance in your life.
0: Tam, kde se učíte udržet rovnováhu ve svém životě.
1: There is a story about a violinist, how beautifully our singer and these all beautiful songs they sing. I really like your songs. And same, there was a violinist. He was playing violin so beautifully. Everybody just stunned.
0: Guruji ocenil práci našeho bhajan bandu a vypráví příběh o violončelistovi.
1: So one person came to him.
0: Houslistovi.
1: That how you can so beautiful music create from this violin, how you can have so much beautiful melody.
0: A tak se ho někdo ptal, jak vůbec z těch houslí vykouzlíte tak nádherný zvuk.
1: What is the key? What is the secret?
0: Jaké je tajemství toho umění?
1: So that violinist say the secret is balance.
0: A houslista odpověděl, tajemstvím je rovnováha.
1: If you tighten you will tighten the string so much that string can, the string can break.
0: Když tu strunu přepnete, tak může prasknout.
1: If you will not tight them, there will be no sound.
0: A když ji nedotáhnete, tak nebude zvuk.
1: So balance is key of creating beautiful music by violin.
0: A tak rovnováha je tajemstvím toho správného zvuku.
1: So balance is necessary element in our life.
0: Rovnováha je nezbytným elementem v našem životě.
1: So you need to know how to maintain your personal life and your social life and your working life.
0: Musíte vědět, jak udržovat rovnováhu mezi svým osobním, sociálním a pracovním životem.
1: Yesterday Maharaj Sri Swami Dr. Dineswarananji was talking about this time. So if you know how to maintain the balance between social life and your own self.
0: Včera o tom též mluvil náš druhý svámi, doktor Dineswarananji, že pokud víte, jak udržet rovnováhu mezi svými sociálními interakcemi a svou vlastní osobou.
1: We give time for our job almost 8 hours.
0: Řekněme, že svému zaměstnání dáváme 8 hodin.
1: Almost 8 hours we spend while eating and sleeping.
0: 8 hodin spánek a jídlo.
1: And we remaining 8 hours we don't know where we spend.
0: A těch dalších 8 hodin často nevíme, kde vlastně utratíme.
1: Actually, I'm also among of you. I'm not far from you. I'm also same. We are same. And same problem with me also when I was young.
0: A já jsem na tom úplně stejně jako vy. Nejsem někdo víc a zvlášť, když jsem byl mladý.
1: So when I came to Guruji, I have plenty of questions.
0: Když jsem přišel ke svému mistrovi, měl jsem mnoho otázek.
1: And you won't believe Guruji didn't give me answer of those questions.
0: A nebudete tomu věřit, ale Guruji mi vůbec nic nezodpověděl.
1: He just asked me wait and watch and once you will be ready, the answer you will know.
0: On mi jenom řekl, však počkej a pozoruj, až budeš na to připraven, odpovědi sami přijdou.
1: And I would tell you very true.
0: A řeknu vám popravdě.
1: Once you looking outside, stop looking outside or finding the answers from internet or different places.
0: Když přestanete hledat odpovědi ve vnějším světě.
1: Slowly you entering your within you or you like inquiring about yourself.
0: Když začnete hledat ty odpovědi uvnitř

0: Sabah.
1: There is a in spirituality there is a word samadhan.
0: V duchovnosti máme slovo samadhan.
1: Where there is no question anymore.
0: Samadhan znamená řešení, tedy situace, když už nejsou otázky.
1: By reading books only you can't get the answers of your question.
0: Pouze čtením knih nedostanete odpovědi na všechny své otázky.
1: You have to find those answers within you.
0: Musíte ty odpovědi najít uvnitř sebe.
1: Because our body, God create our body in such a beautiful way, there are different layers in our body.
0: Bůh vytvořil naše tělo tak zázračně, že má mnoho vrstev.
1: According to Vedanta, we have 5 layers.
0: Podle učení Vedanty máme 5 těl, 5 vrstev.
1: One Anumaya Kosha.
0: První je Anumaya Kosha.
1: Then Pranamaya Kosha.
0: Druhým je tělo energie.
1: Then Manomaya Kosha.
0: Tělo mysli.
1: Then Vigyanamaya Kosha.
0: Tělo intelektu.
1: Then Anandamaya Kosha.
0: A kauzální karmické tělo.
1: So once we know how to maintain our kosas,
0: když víme, jak udržovat rovnováhu mezi těmi všemi,
1: how to maintain balance our food, our sleeping, our all like our overall life,
0: když víme, jak udržovat rovnováhu mezi naším jídlem, spánkem a všemi aspekty života,
1: when your balance established,
0: když je ta rovnováha ustavena,
1: your life will be more happy.
0: Tak váš život bude více šťastný.
1: Gita says yuktahar viharasya yukta cheshta kramasu yukta svapna bodhasya yoga bhavati dukkha.
0: V Bhagavad Gita je tento citát.
1: Sloka, there is a sloka. Yukta means balanced. Yukta ahar vihar, like once you know what to eat, when to eat and how much eat, like yukta, balanced.
0: Když víte, kolik jíst, kdy jíst a jak jíst.
1: Balanced diet, balanced sleep and balance your sexual or your vahvar, all type of your life. When it is balanced, your happiness, you know, you can feel more happy yourself.
0: Když víte, jak najít rovnováhu ve stravě, ve spánku a ve všech interakcích se světem, tak je váš život naplněný a šťastný.
1: So now how many of you will try to maintain balance in your life?
0: A tak mi řekněte, kdo z vás se bude snažit udržovat rovnováhu ve svém životě?
1: You know, really balance is key of happiness.
0: Opravdu rovnováha je klíčem ke štěstí.
1: There is a small joke.
0: Takový malý vtip.
1: A person who knows how to maintain wife and girlfriend, he can be more happy. It's joke.
0: Could you repeat, please?
1: A person know how to not mix, like establish balance between girlfriend and wife.
0: Aha. Že správný muž ví, jak udržet rovnováhu mezi manželkou a milenkou.
1: Like its balance is like if you are established in balance, there will be no problem in your life.
0: Když znáte rovnováhu, tak nemáte problém v životě.
1: It's just joke, please don't take it serious.
0: Je to pouze vtip, prosím, neberte to vážně.
1: And now we are going on third alphabet C.
0: A dostáváme se ke třetímu písmenu v abecedě a to je písmeno C.
1: C stand for connect your true self.
0: C v angličtině je connect, to znamená spojte se, mít spojení s vaším vnitřním já, s opravdovým já.
1: Because we have almost thousands contact in our phone.
0: Každý má v telefonu 1000 kontaktů.
1: We know maybe hundreds of people every day we talk to them.
0: Možná známe stovky lidí a s mnoha

0: nich se každodenně bavíme.
1: But we forget to connect ourselves.
0: Ale často zapomínáme na to naše vlastní vnitřní spojení.
1: And that's the cause of our root cause of our all misery in our life when we forget our true self.
0: A to je kořen toho doslova mizérie v našem životě, když zapomínáme na spojení se sebou samým.
1: So try to a connection, try to establish a connection with your true self.
0: A proto se snažte to spojení znovu obnovit.
1: So when you will connect yourself or you will forget outside things,
0: když se propojíte se sebou se sebou samým, nebo když zapomenete na ty vnější věci,
1: there is a story. Once there was a lion.
0: Je to ilustrováno v jednom příběhu o lvu.
1: And in his family, lion family, they got a baby.
0: A v té lví rodině se narodilo lvíče.
1: And that time some hunter came.
0: Přišel lovec.
1: And the lion and his family, they get apart with their baby.
0: A ta rodina se musela rozdělit. To lvíče zůstalo o samotě.
1: So that baby, lion baby, found by some shipman.
0: A to lvíče bylo nalezeno pastýřem.
1: Because that baby was so small that farmer brought that lion baby with him at his house.
0: To lvíčátko bylo tak malé, že si ho pastýř donesl domů.
1: And he started to feed him or giving him milk or something at his home.
0: Začal ho krmit, dávat mu mléko.
1: That lion baby brought and start thinking that he also sheep.
0: A to lvíče bylo vychováváno s ovcemi, až si nakonec myslelo, že je také ovečka.
1: That lion also going with them, traveling with them, eating grass and all day. One day there was a lion in that forest came again and that lion roars.
0: A lvíče chodilo s ovcemi na pastvu, také samo žralo trávu a tak čas ubíhal. Jednou se tam v lese u pastviny se ozval hřev dospělého lva.
1: These old sheep run, but lion remains.
0: A všechny ovce utekly, jenom ten dorůstající lev tam zůstal.
1: Lion see this another lion.
0: A vidí druhého lva.
1: Lion told, you are not sheep.
0: A ten dospělý lev mu říká, a ty ale nejsi ovce.
1: He brought him nearby river and he showed, see who you are.
0: A dovedl ho k řece a řekl mu, podívej se tady do odrazu, kdo jsi.
1: Lion, so you see, I am lion and you also lion.
0: A ten dospělý lev mu říká, podívej, takhle vypadám já, takhle vypadáš i ty.
1: And once that lion baby came to know that he also lion, he start roaring.
0: A když si ten mladý lev uvědomil, že on je teda vlastně také lev, tak od té se naučil vydávat zvuk, řvát jako lev.
1: So same with us. We are not sheep, we are lion.
0: A stejně je to s námi. Ani my nejsme ovce, jsme lvi.
1: You also Brahman.
0: Všichni jsme bohové uvnitř sebe.
1: When you will meet Guru, Guru will tell you who you are.
0: Když potkáte Gurudeva, on vám řekne, kdo jste.
1: Guru teaching us how to connect ourselves, how to recognize our true self.
0: Gurudev nás učí, jak se spojit s naším opravdovým já, jak ho rozeznat.
1: Once you know that you are true Brahman, you are the Brahman, you are Tattvamasi, Guru say Tattvamasi, and you will come to know I am Brahmasmi.
0: A když

0: I thankful to Pujya Swami Avatar Puriji, who is not with us right now, but he will come soon.
1: Jsem vděčný Pujya Swamimu Avatar Purijimu, který tady není, ale zase se vrátí.
0: Swamiji by age is not older than me, but we have like saying, I'm not sannyasi, Swamiji is sannyasi.
1: A on je sice věkem mladší, ale zase je sannyasin. Já sannyasin nejsem.
0: When you are taken sannyas or you are in this you are stage of self attainment, you know, sannyasa is moksha lakshana.
1: Sannyasa je cesta k osvobození.
0: Even Maharishi Yajnavalkya took sannyasaha.
1: I Maharishi Yajnavalkya také přijal sannyas dikšu.
0: He studied all scriptures.
1: Studoval písma.
0: He was really gyani.
1: Byl opravdovým znalcem.
0: His all question, he doesn't have a single question, like he got answer of all his questions.
1: Získal odpovědi na úplně všechny své otázky.
0: But still, before dying, he took sannyas.
1: Ale přesto před smrtí přijal sannyas dikšu.
0: He has two wives.
1: Měl dvě ženy, dvě manželky.
0: They asked him, why you want to take sannyas? What you missed?
1: A oni se ho ptali, co ti chybí v životě? Proč chceš se stát sannyasinem?
0: You have beautiful ashram, you have beautiful wives, you have everything whatever you need. But why you need sannyasa?
1: A máš krásný ášram, máš oddané manželky. Proč potřebuješ sannyasu?
0: Same I'm asking you, if you have everything, what you want extra in your life?
1: A tu samou otázku položím já vám. Když máte v životě všechno, tak co chcete ještě navíc?
0: You have money.
1: Máte peníze.
0: You have house.
1: Máte dům.
0: You have good relationship.
1: Máte dobrý vztah.
0: You have all type of safety and security.
1: Máte všechny druhy zabezpečení.
0: But still you missing something?
1: Ale pořád ještě něco chybí.
0: It's my question.
1: To je moje otázka.
0: What do you miss?
1: A co vám chybí? Moksha.
0: Is there anyone who will tell me?
1: Někdo mi řekne?
0: Oh, wonderful.
1: Skvěle. Super.
0: Swamiji, your listener or your sadhakas are really blessed.
1: Guruji se obrací ke Swami Parvatiji a říkají, že tady tito žáci jsou opravdu požehnaní.
0: Really, moksha is param purushartha.
1: Moksha je opravdu tím nejvyšším cílem.
0: So sannyas moksha lakshanam.
1: Sannyas moksha lakshanam, sannyasa je cestou k cíli mokši.
0: So to attain samadhi or like how to say moksha or liberation.
1: K tomu, abychom dosáhli osvobození.
0: So sannyasa, so I'm telling Swami Avatar Puriji is a monastic order sannyasi. Is not ordinary one.
1: Swami Avatar Puri je zasvěcený v rámci toho oficiálního systému. Není to nic obyčejného.
0: And only a lamp can lamp another lamp. You know, can light another lamp.
1: Pouze hořící světlo může zapálit další světílka.
0: In Upanishad we have saying andhena niyamana yatha andha. I will tell you story. It's a kind of joke.
1: V Upanishadech máme takový kratoučký příběh, trošku je to jakoby vtip.
0: There was a person.
1: Byl jeden člověk.
0: He visited many places.
1: A navštívil mnoho míst.
0: He asking everyone, let's go, I will provide you moksha. Come with me, I will give you moksha.
1: a všem lidem říkal, pojď se mnou, zařídím ti mokšu.
0: And people saying, Swamiji, we will go you later. We will go with you later. Let's baby grow, then we will go.
1: A lidé mu říkali, jo, jo, ale až nám dorostou děti, tak s vámi půjdeme.
0: Some people saying that let's our house build, then we will go.
1: A druzí říkali, jen co dostavíme dům, tak s vámi půjdeme, budeme vás následovat.
0: Some people saying let's our daughter married, get married, then we will go.
1: A zase třetí rodina říkala, jen co se naše dcera provdá, půjdeme s vámi.
0: So many people to whom he was asking for moksha, everybody saying that we have some work to do, less that work done, then we will.
1: A tak lidé mu zkrátka říkali, máme nějaké povinnosti, až se jim povinujeme, tak budeme uvažovat o mokše.
0: So there was a boy, he doesn't have any job, jobless boy.
1: A byl jeden chlapec, který neměl nic na práci.
0: He went to that so-called spiritual person.
1: A on šel za tím takzvaně duchovním člověkem.
0: He said, I need moksha, please give me.
1: A říkal, a já jsem ten, kdo potřebuje mokšu, dej mi.
0: Then he said, you know, it's very hard to get.
1: A on říká, ale víš co, to není jen tak, to je velice těžké.
0: It can take years and years.
1: To může zabrat roky a roky.
0: The path is very hard.
1: Ta cesta je velmi náročná.
0: It's not easy.
1: Není jednoduchá.
0: He said, okay, I will go with you, I will follow you, I will do whatever you will say, but I need moksha.
1: To je v pořádku, já vás budu nasledovat, půjdu tam, kam půjdete vy, budu dělat to, co mi řeknete, ale potřebuju mokšu.
0: So that teacher keep him with him, keep that boy with him, kept for few years.
1: A tak ten učitel měl u sebe toho chlapce po mnoho let.
0: Give him always excuse, now it's no time, it's not good time, it's not good weather, it's not like every time when he asked, he gives some excuse.
1: A vždycky, když ten chlapec se dotazoval po mokše, tak učitel si vymyslel nějakou výmluvu.
0: After few years passed,
1: uplynulo několik let,
0: that boy asked, when I will attain moksha.
1: A chlapec se znovu ptá, kdy dostanu mokšu.
0: You know what that teacher replied?
1: A víte, co mu řekl ten učitel?
0: Because of you, I forget myself. Where is moksha?
1: A on mu řekl, kvůli tobě jsem i já zapomněl, kde to je ta moksha.
0: Because andhine niyamana yatha andha, like nowadays, you know, people doesn't know themselves and they claim that they know everything.
1: A to je tedy to rčení z Upanišád, že nevědomí.
0: They don't know themselves. They don't attain that stage, and they claiming that they can provide you that stage.
1: A lidé neznají sami sebe, sami mokši nedosáhli, ale tvrdí, že vám ji zařídí.
0: Without knowing Brahma,
1: aniž byste znali Boha,
0: you can't teach other people who is Brahman.
1: Tak nemůžete učit druhé lidi, kdo je to Bůh.
0: So who knows Brahman?
1: Ten, kdo Boha opravdu zná.
0: And Upanishad is saying Brahm vid Brahmeva bhavati.
1: V Upanishadách říkáme
0: Brahm vid Brahmeva bhavati. Who know the Brahma, Brahman, he also became Brahman.
1: Ten, kdo Boha zná, ten se jim stal.
0: So that's why we needed a guru who know the Brahman.
1: A proto potřebujeme mistra, který je znalcem Boha.
0: And when we get into a tradition,
1: a když se staneme součástí takové tradice.
0: So that tradition, you see, there is a light, you have everything, but you forget to connect with this is source of light.
1: A pokud se nespojíte s tím zdrojem světla.
0: Do you think that camera, that TV or that air condition or that light will work?
1: To máte to samé, jako když nespojíte nějaký elektrický přístroj, ať už je to televize, lednička, klimatizace. Pokud to nedáte do zásuvky, bude to pracovat?
0: So you need a connection, you need a transformer to get electricity, transformer, you know.
1: Potřebujete to spojení se zdrojem.
0: There are electricity like going in sometime 11,000 watt or a lot of electricity going on. You can't connect

0: vy potřebujete s tou úrovní, která je pro vás zvládnutelná.
1: So Brahman is everywhere, sarvam khaluidam Brahman. To connect with Brahman, we need a guru.
0: A tak pro spojení s Brahmanem, s Bohem, potřebujeme mistra.
1: And that guru also comes from tradition, not like itself, because when you connect with tradition, you connect that knowledge, that wisdom, and it comes not by only practicing, it comes by guru kirpa also.
0: A takový gurudev, takový mistr by měl být z linie mistrů, z tradice, nikoliv nějaký sebestvořený.
1: So guru teaches how to connect ourselves.
0: A guru nás učí, jak se spojit se svým já.
1: Now I will tell about D.
0: Dostaneme se teď k písmenu D.
1: D stand for discipline.
0: D jako disciplína.
1: Without discipline there is a yoga only word.
0: Bez disciplíny se yoga stává pouhým prázdným slovem.
1: Discipline is, you can say, without discipline in yoga, when we start yoga, Upanishad yoga, there is a atha yoga anusasanam. Anusasan means discipline.
0: Na začátku yoga sutr je první sutra je atha yoga anusasanam. A anusasan znamená disciplína.
1: So yoga start with discipline.
0: Yoga začíná s disciplínou.
1: So you already initiated in such a beautiful tradition, yoga in daily life.
0: Tak vy jste všichni zasvěcení do té krásné tradice yoga v denním životě.
1: So this discipline will help to maintain your life with harmony or with your true self, how to connect with the true self. So you need discipline, because without discipline it will be very hard.
0: Ta disciplina vám pomůže udržet harmonii v životě a propojit se se svým já.
1: In our life we have many time we want everything.
0: A v našem životě často chceme všechno.
1: But we don't want to sacrifice anything.
0: Ale nejsme připraveni se nějakých věcí vzdát.
1: We want good health, but we don't want exercise.
0: A chtěli bychom dobré zdraví, ale nejsme ochotní cvičit.
1: We want money, but we don't want to work.
0: A chceme peníze, ale nechce se nám pracovat.
1: So until or unless you will not have discipline in your life.
0: Dokud nebudeme mít disciplínu v životě,
1: you can't achieve the ultimate goal of your life.
0: Tak nemůžeme dosáhnout konečného cíle života.
1: You know, armies or militaries.
0: Víte, jak je to v armádě?
1: And when a boy enter in army discipline.
0: Když vstoupí muž do armády.
1: For 9 months to 2 years, it's really very hard life.
0: Tak 9 měsíců nebo až 2 roky je to opravdu tvrdá disciplína, tvrdý život.
1: Because they have to wake up timely, they have to do practice, they have to do many hard work, they need to learn how to shoot, they need to learn how to survive, they need to learn many new things.
0: Musí vstávat každý den brzo, podstupovat spoustu tréninku, naučit se střílet, naučit se jak přežít. Je to tvrdá práce.
1: Because when you are in your comfort zone,
0: pokud jste ve své pohodové zóně,
1: if you will not leave your comfort zone,
0: pokud neopustíte tu zónu pohodlí,
1: you are not ready to get new things or something you like desired result.
0: Tak nedosáhnete toho, po čem toužíte.
1: We like our comfort zone.
0: Máme rádi svou zónu pohodlí.
1: We have to come out from comfort zone.
0: A musíme ji opustit.
1: We do

0: you know what we do for our children? We provide to them everything, each and everything.
1: A co často děláme pro své děti, že jim poskytujeme úplně všechno.
0: We try to do everything for them.
1: Jsme ochotni pro ně udělat první poslední.
0: We think about their comfort.
1: Myslíme na jejich pohodlí.
0: And we think that if you provide them more comfort, they will feel more better.
1: A myslíme si, že když jim dáme ještě více pohodlí, takže budou více spokojené.
0: But I want to tell you, if we are doing this,
1: ale já vám chci říct, že pokud to děláme takto,
0: we are wrong here.
1: Tak to děláme špatně.
0: There was a story.
1: Byl jeden příběh.
0: I heard from a saint.
1: Který jsem slyšel od jednoho světce.
0: And the story was, there was a farmer.
1: A je to o zemědělci, farmáři.
0: He has always complained about weather.
1: Který vždycky si stěžoval na počasí.
0: He saying, why rain not happening?
1: Říkal, proč je tak sucho?
0: Sometime if rain happening, why so much rain happening?
1: A když hodně pršelo, tak říkal, proč tolik prší?
0: Sometime there is why sun not coming out?
1: A proč nevychází sluníčko?
0: There was sometime why so much sun, our crop burn out?
1: A jindy zase, proč pořád svítí sluníčko, spálí nám to úrodu?
0: He prayed to God very much.
1: A tak se modlil k Bohu velmi.
0: God appeared in front of him.
1: A Bůh se před ním zjevil.
0: God say, I am very happy to you. Ask whatever you want.
1: A Bůh řekl, jsem s tebou velmi spokojený, přeji si cokoliv chceš.
0: He say, he talked to God that make me God for you don't know how to prepare farming, how to do farming. Sometime when our crop ready, you put hailstones, and sometime when our crop ready, you do many, like a lot of windy wind going on. So our crop became not good. So give me charge for at least one season.
1: A ten farmář mu říká, dej mně boží schopnosti.
0: So,
1: protože ty, tobě se to nedaří, my když máme, když nám doroste úroda, tak ty někdy pošleš kroupy a někdy fouká vítr. Ty tomu nerozumíš, dej mi aspoň na jednu sezónu, mi dej schopnosti Boha.
0: So God say him, okay, now for one season you will be the God.
1: A Bůh tedy říká, dobře, tak na jednu sezónu ty budeš Bůh.
0: And in that season the rain come timely, the sun come timely. Everything was fantastic.
1: A v tu zemědělskou sezónu déšť přišel na čas, sluníčko na čas, všechno bylo fantastické.
0: There was no bad weather.
1: Nebylo špatné počasí.
0: But when the farmer came to cut the crop,
1: ale když ten farmář přišel, aby sklidil úrodu,
0: he saw the crop, but everything was good. But it was not healthy.
1: Ačkoliv počasí bylo pořád ideální, tak ta úroda nebyla zdravá.
0: He thinks what happened, what I missed.
1: A říkal si, to je divné, co jsem udělal špatně.
0: I did everything good.
1: Já jsem všechno dělal dobře přeci.
0: Same we do everything for our children.
1: A zrovna tak my taky pro naše děti děláme.
0: And last time when children say who you are, then children try to teach us who we are.
1: A my se snažíme dělat pro děti to nejlepší a oni potom přijdou s tím a řeknou, a ty jsi kdo?
0: Same thing with this farmer. Again God appeared in front of him.
1: To samé bylo s tím farmářem, Bůh se zase zjevil před ním.
0: God told him that your time finished and I give you one season. Now tell me how was your crop.
1: A Bůh řekl, tak tvoje sezóna už je za námi, teď mi řekni, jak dopadla tvá úroda.
0: The crop was not really good.
1: Úroda se nepovedla.
0: It was not healthy.
1: Nebyla zdravá.
0: So God say, it's your wish, I allow you to do whatever you want to do.
1: Ale bylo to přeci podle tvého přání, já jsem ti dovolil, abys to dělal podle sebe.
0: That farmer was humble.
1: A ten farmář byl poctivý.
0: He told that I don't have complained. I want to know where I missed.
1: A farmář říkal, ale já si nestěžuju. Já se chci dozvědět, kde jsem udělal chybu.
0: God told him, you don't give them opposite like how to fight. You don't know allow them to fight, to grow in good or bad weather. Like, you know, when we giving everything good, they don't know how to survive in bad weather.
1: A Bůh mu říkal, no ale ty jsi nikdy nedal příležitost těm rostlinám, aby proti něčemu bojovali. Ty jsi jim to udělal všechno moc dobré.
0: Sometimes problem teach us how to get strong.
1: A jsou to problémy, které nás učí, jak zesílit.
0: Difficulties make us more strong.
1: Životní komplikace nás činí silnějšími.
0: So accept challenge in your life.
1: A proto přijímejte výzvy ve svém životě.
0: Doesn't matter, time always change. If today is good or bad, it doesn't matter. One day time will change.
1: A v životě se všechno mění. Nic nezůstává stejné.
0: So in your life never lose hope.
1: A nikdy nestrácejte naději ve svém životě.
0: Always there will be time, good time will come.
1: A dříve nebo později určitě přijde dobrý čas.
0: You see, after every night sunrise.
1: Po každé noci sluníčko zase vychází.
0: So we need to teach our children discipline.
1: Musíme naše děti učit disciplínu.
0: We need to teach them how to fight. Not fight like fighting. Fight means how to deal with problems and difficulties.
1: A musíme je naučit, jak se postavit životním překážkám a výzvám.
0: If you allow them to do their work and you allow them to use their wisdom, they will be really better and better, because sometimes we want to make them what we want to be. We don't care what they want to be.
1: A někdy těm dětem příliš plánujeme život, že chceme, aby dělali to, co my chceme. A vlastně neptáme se, co by oni chtěli v životě.
0: Just provide them discipline and let them be what they are.
1: Naučte je disciplínu, ale nechte je, ať jsou oni tím, čím jsou.
0: And same with you also, we need to be who we are. We should not be nothing. We should not change. If we know who we are and we know how to be happy within, this is the real satsang. This is the transformation in your life. When you can be happy without outside things, without thinking about others.
1: A to samé platí i pro nás samé. Potřebujeme disciplínu k tomu, abychom zjistili, co je uvnitř nás, kdo jsme, abychom přestali ty odpovědi na naše otázky hledat ve vnějším světě.
0: We have this tradition, Dasnam Sanyas Parampara, where Swamiji is here.
1: Máme
0: Swamiji also in a beautiful tradition in Ramanandi Parampara.
1: Máme tradici Dasnam Sanyas, to je ta, v které je Swami Avatar Purji, a pak máme tradici Ramanandi.
0: Ramanandi Sampradaya.
1: Ramanandi Sampradaya, kde je tady náš Swami Dineshvarananji.
0: So these tradition provide us discipline as well.
1: Tyto tradice sanyasi nám dávají disciplínu.
0: And this is very hard discipline, not easy.
1: Není to jednoduchá disciplína, je to náročné.
0: Discipline require a lot of sacrifice.
1: Disciplína vyžaduje hodně odříkání.
0: And when you are ready to sacrifice,
1: když jste připraveni k odřeknutí,
0: you are ready to accept in our life we thinking that we can get everything by chance, but things not coming by chance.
1: Někdy si myslíme, že v životě získáme něco náhodou, ale náhodou věci nepřicházejí.
0: It takes time.
1: Všechno má svůj čas.
0: And it need discipline.
1: A vyžaduje to disciplínu.
0: So I wish you that in your life also

0: Rága Dvesa.
1: Pokud jste mimo rágu a dvéšu, když nemáte připoutanost ani odpor.
0: Is it okay? Anyone else? So thank you very much again. And now, Puja Swami Dineswarananji will show his guidance, will provide us his guidance. So thank you very much again, Swamiji.
1: Teď nám řekne svá slova s vámi Dineswarananji.
2: It's over.
1: 12:30.
0: Yes. So after lunch, maybe?
2: No, no. I think Swamiji already said everything. I understand because it's 12:30. So I just bless you, all of you. So thank you very much. Dhanyavad.
1: Myslím, že Anand Chaitanyaji už řekl všechno, co jsme dnes potřebovali slyšet. Čas vypršel, takže já vám jenom teď dávám své polední požehnání.

0: ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému ja.
0: Salutations to Srila Lakpuriji Siddhapit Parampara.
1: A pozdrav Sri Lakpuriji Siddhapit Parampara.
0: My dandavat pranam to Abhidhavar Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Paramahansa Maheshwaranand Guruji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Gurudevovi Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinasha buddhi, which means in times of despite, in times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinasha kale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Sati Yuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yuga v Satya Yuga.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy Shakti sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
0: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
1: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
0: But God gave us something which other creatures do not have.
1: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
0: Something in between our two ears.
1: A to něco je mezi našima ušima.
0: Which is?
1: A to je?
0: Brain, buddhi.
1: Mozek, buddhi.
0: You know why God gave us two ears?
1: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
0: Any guesses?
1: Zkuste si tipnout.
0: Put information in one and throw it out the second one, no?
1: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
0: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
1: ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
0: But most of the time we bypass the processing part.
1: Ale my často vynecháme toto vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
0: That's why the awareness is missing in us.
1: Chybí nám vědomí, bdělost.
0: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
1: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
0: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
1: A když někde sedíme, někdy se to stane, dokonce i řídíme auto.
0: That's a, I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that, and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
1: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
0: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
1: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
0: You just zone out and then you are not sleeping. You're wide awake, you're driving, you're overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
1: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
0: That's why awareness is very important.
1: Proto bdělost je velice důležitá.
0: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
1: Cokoliv, co děláme, mělo bychom to dělat vědomně, bděle.
0: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
1: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
0: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
1: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
0: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
1: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
0: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
1: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
0: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
1: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
0: How many of us are truly aware of what is happening around us?
1: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
0: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
1: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
0: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
1: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
0: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
1: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
0: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I'm like, yeah.
1: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře, dobře.
0: Why? Because we should be aware of what we are eating.

0: We should be fully focused on every single taste of the food.
1: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
0: If we are studying, our focus on the studying.
1: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
0: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
1: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
0: Social media, everything other people handle. I'm much more free now. It feels much more relaxing.
1: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
0: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
1: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony, a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
0: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
1: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc si vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
0: You know what's the easiest technique to fall asleep?
1: Víte, jaká je nejsnazší technika, jak usnout?
0: Do meditation in mala.
1: Začít meditovat s málou.
0: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
1: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
0: Why? Because that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
1: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
0: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
1: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, to bdělost je důležitá.
0: Awareness towards the certain thing that we are doing.
1: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
0: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
1: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
0: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
1: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
0: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
1: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
0: Doesn't matter what.
1: Ať už je to cokoliv.
0: Because without bhava, that seva is incomplete.
1: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
0: Without the devotion,
1: bez oddanosti,
0: the bhakti, the sadhana is incomplete.
1: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
0: And without faith and understanding and surrenderness,
1: bez
0: it's also incomplete.
1: Víry, bez víry, bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
0: Because this mind is the one who is restless, not the body.
1: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
0: The atma is always in peace.
1: Atma je vždy v míru.
0: But the mind makes it restless.
1: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
0: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
1: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
0: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
1: Už celá sobota uplynula.
0: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
1: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
0: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
1: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle a já řeknu dobrá.
0: That's why I like less of planning and just going with the flow.
1: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
0: Because plans never work.
1: Protože ty plány nikdy nefungují.
0: I tried that a lot.
1: Zkusil jsem to hodně.
0: Planning trips, planning this, planning that.
1: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
0: And if things don't go according to plan, then.
1: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
0: Disappointment.
1: Pak přišlo zklamání.
0: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
1: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
0: But me personally, I go day by day.
1: Ale já osobně to beru den za dnem.
0: Because this is not permanent.
1: Protože tohle není trvalé.
0: Nothing is.
1: Nic není trvalé.
0: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
1: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
0: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
1: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
0: When do you all see each other?
1: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
0: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is trilki, is jadan, it's gurudev.
1: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš gurudev.
0: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures. We still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
1: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
0: And that's why unity is very important.
1: Proto jednota je velmi důležitá.
0: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
1: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
0: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
1: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
0: That's why being united and sticking together is really useful.
1: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
0: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
1: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
0: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
1: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
0: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
1: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
0: Four brothers go in different directions.
1: Čtyři bratři se rozejdou do různých stran.
0: Maybe see each other once a year for some festival.
1: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
0: In the house itself, everyone has their own rooms.
1: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
0: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
1: A i když jste doma, tak každý, vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Volt.
0: The new Gen Z's will call it modernization.
1: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
0: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
1: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
0: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
1: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
0: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
1: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
0: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
1: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
0: Four of us.
1: Byli jsme tam čtyři.
0: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
1: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
0: Talked a bit.
1: Povídali si.
0: And the other place where I stayed next day or two days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
1: A potom další dva dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
0: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
1: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
0: We came back, all four of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
1: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
0: So even the space where we are living, it should be open.
1: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
0: As many walls, that many barriers.
1: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
0: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
1: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
0: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
1: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedem se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
0: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
1: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
0: Or anything. What holds us together is the love.
1: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
0: The bhava.
1: Ta bhava.
0: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
1: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
0: And if we can love someone else that much as much as we love ourselves, that also makes a change.
1: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
0: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
1: Ale to přijde jenom až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
0: We accept ourselves and then we accept others.
1: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
0: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
1: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, celý svět je jedna rodina.
0: Why is it said ahimsa paramo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them, and where there is atma, there is paramatma.
1: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma, a kde je atma, tam je paramatma.
0: Now this time is still very good.
1: A v této době je to ještě dobré.
0: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
1: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
0: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
1: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
0: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
1: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
0: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
1: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
0: There'll be no love, no compassion, no peace, nothing.
1: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.

0: dharma will protect that.
1: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
0: But if we all are adharmis, then what will happen?
1: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
0: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Sri Ram was known as.
1: A proto Bhagavan Sri Ram byl znám jako.
0: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Sri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
1: Jako Dharmaraj neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
0: You know what's a darbar?
1: Víte, co je to darbar?
0: In Jadan we have Sadguru Darbar, right?
1: V Jadanu víte, že máme Sadguru Darbar.
0: Sadguru means Sadguru, Darbar means where he sits and meets people.
1: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
0: So in Ayodhya, Bhagavan Sri Ram had his Ram Darbar.
1: A tak v Ayodhya měl i Sri Rama svůj Ram Darbar.
0: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
1: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on, je, on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
0: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
1: A to je zase to, o čem jsme mluvili ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
0: Living and dedicating the life for others.
1: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
0: The king, the saint.
1: Král, světec.
0: Their own lives are not for themselves, it is for others.
1: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
0: How much sleep does Guru Dev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
1: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
0: Not much.
1: Ne moc.
0: For personal time, there is no personal time.
1: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
0: Even now, innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly, it's still functioning.
1: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
0: Because our life is for all the people.
1: Protože jeho život je pro druhé.
0: That's how life is.
1: Tak, takový by měl být život.
0: So in the Rama Darbar, every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
1: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřebovat rozhodnout.
0: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagavan Sri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
1: A už byl jednoho dne večer, tak Rama poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
0: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagavan, all done, everyone are sorted for today.
1: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
0: But Bhagavan Ram knew everything, so no, there is still someone.
1: Ale Bhagavan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
0: Go check properly.
1: Jdi a pořádně to zkontroluj.
0: Lakshman goes outside and he sees a dog.
1: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
0: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
1: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
0: Did you come to see Bhagavan Ram?
1: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
0: Yes.
1: Ano.
0: Please come, he's waiting for you.
1: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
0: He goes inside and he bows down.
1: A on vejde, pokloní se.
0: Now don't ask me how did dogs talk at that time.
1: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
0: But at that time humans were huge, so anything is possible.
1: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
0: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
1: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
0: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
1: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
0: You see how

0: good we are.
1: Víte, jak na tom jsme dobře.
0: But you can learn something from Shivji's family.
1: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
0: What is the mode of transport for Ganeshji?
1: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
0: Mouse.
1: Myška, myš.
0: What does Shivji have around his neck?
1: A co má Shivji kolem svého krku?
0: Snake.
1: Hada.
0: Snake likes mouse.
1: A had si pochutnává na myši.
0: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
1: Je, protože hadi loví hlavně myši.
0: Then what is the mode of transport of Kartikeya, the brother of Ganesh?
1: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
0: Peacock.
1: Na pávovi.
0: Peacock likes snakes.
1: A pávy jedí rádi jedí hady.
0: We know because we have peacocks in Jadan and we have snakes also in Jadan, so.
1: Máme pávy v Jadanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
0: Then what is the mode of transport of Mata?
1: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
0: Tiger, lion.
1: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
0: That one eats peacocks.
1: No a ten si rád pochutná na pávovi.
0: And the mode of transport of Shivji?
1: A na čem jezdí Shivji?
0: Nandi.
1: Na Nandim.
0: Also can be eaten by lion easily.
1: A i toho býka si uloví ten lev.
0: But still they all live in that same space together without harming each other.
1: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
0: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
1: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
0: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devtas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
1: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
0: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
1: To znamená Bůh všech bohů.
0: You know why?
1: A víte proč?
0: Because in every family there is one or two being worshipped.
1: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
0: Vishnuji, Lakshmiji, two.
1: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
0: Then you have Indra Bhagavan.
1: A máme Bhagavana Indru.
0: Then you have Agni, fire.
1: A Agniho, oheň.
0: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
1: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
0: But in Shivji's family, look.
1: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
0: Shivji is worshipped.
1: Uctíváme Shivu.
0: His wife Parvati is worshipped.
1: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
0: His son Gajananji is worshipped.
1: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
0: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
1: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
0: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
1: Shubha Bhava, jeho příbuzní, jsou také uctíváni.
0: The brother of Ganeshji, Kartikeya, is worshipped.
1: A jeho bratr Kartikeya je také uctíván.
0: Even the mode of transport of Shivji Nandi is worshipped.
1: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi je uctíván.
0: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
1: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
0: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
1: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
0: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
1: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jak tak jako Shivova rodina.
0: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
1: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
0: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
1: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
0: So, Bhagavan Sri Rama then asked the dog, what do you want?
1: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
0: Justice, my lord.
1: Spravedlnost, pane.
0: What happened?
1: Co co se stalo?
0: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
1: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
0: Bhagwan Shri Ram said, call the beggar here to my court.
1: A Bhagwan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
0: He said, Bhagwan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
1: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
0: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
1: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
0: Bhagwan Shri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
1: A pán Rama se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
0: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had a animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
1: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, se neschodné zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
0: Bhagwan Shri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
1: No a tak Bhagwan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
0: The dog said, Bhagwan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
1: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
0: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
1: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
0: So suddenly from having nothing, he had everything.
1: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
0: Being the main person, the main priest.
1: Stal se hlavním knězem.
0: Many perks come with that.
1: Mnoho obálek s ním přišlo.
0: He got an elephant, not a pope mobile.
1: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
0: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
1: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
0: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
1: A když dostane se vám dostává víc než jste čekali, víc než potřebujete, tak co přichází?
0: Pride.
1: Pýcha.
0: Aham, me.
1: Aham, já.
0: Then the ministers and everyone question Bhagwan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
1: A ty ministři a ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
0: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
1: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
0: They called the dog.
1: A tak si zavolali toho psa.
0: And they asked the dog, why did you give this punishment?
1: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
0: The dog said, Bhagwan, in my previous life I was the priest of that temple.
1: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
0: And because of this ego boost,
1: a protože mi tak narostlo ego,
0: and my karmas,
1: a kvůli své karmě,
0: and what all I did,
1: a co všechno jsem udělal,
0: this is who I am.
1: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
0: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
1: A tomu žebrákovi to došlo a tak se pětýma říkala, takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
0: More than anything is forgiveness.
1: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
0: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
1: Když odpouštíme lidem, není to kvůli ním, ale kvůli sobě.
0: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
1: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
0: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
1: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
0: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
1: Nemusíte se za ně, na ně nutit do úsměvů, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
0: And then see and feel that peace which we get inside.
1: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
0: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
1: Je těžké odpouštět.
0: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually, slowly with time, try to forgive them because that will bring peace within.
1: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
0: So then the dog forgived that priest.
1: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
0: And again, Raja Turang, back down to ground zero.
1: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
0: But still that beggar was much happier than being as a priest.
1: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
0: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo, phal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
1: A tak, jak říká pán Krišna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
0: So today we discussed unity,
1: a tak dneska jsme mluvili o jednotě,
0: love,
1: o lásce,
0: forgiveness,
1: o odpouštění
0: and
1: a
0: devotion, surrenderness,
1: o danosti.
0: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin maheshago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alakurji mahadeva ki devat devdevashwar mahadeva ki shudip narayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudeva ki jai Sat Sanatan Dharma ki jai Aaj Ke Ananda ki jai Aap Sab Bhakto ki jai Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambhu

0: Ki Sridev Puri Samahadeva Ki Swami Madhavananji Bhagavane Ki Vishwaguru Mahamandaleshwar Parahans Swami Maheshwarananji Gurudeva Ki Mahamandaleshwar Sri Swamyatar Puriji Maharaja Ki
1: Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Salutations to the Cosmic Self.
2: Pozdrav kosmickému já.
1: Salutations to Srila Purji Siddhapit Parampara.
2: Pozdrav Shri Alak Purji Siddhapit Parampara.
1: Salutations to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
2: Pozdrav mému milovanému Gurudevovi, jeho svatosti Vishwagurujimu Paramahansvami Maheshwaranandjimu.
1: Om namo narayan to the one sannyasi present here.
2: Om namo narayan sannyasinovi, který je zde přítomen.
1: And hari om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through Swamiji TV.
2: Hari Om, dobrý večer vám, kdo jste tady i kdo se díváte skrze Swamiji TV.
1: How is everyone?
2: Jak se všichni máte?
1: Good.
2: Excellent.
1: Good day. How was the morning satsang?
2: Jaký byl dopolední satsang?
1: Good questions.
2: Dobrá otázka.
1: ABC. I didn't watch webcast because I was in the hospital, but yeah. Good, happy to be back.
2: Tak jsem šťastný, že jsem zpátky.
1: Eh? What? Oh, me too. One children. We were in Brno. I went to the ashram. There were at least 50 people who came.
2: Byli jsme v Brně, stavili jsme se v ashramu, přišlo tam asi 50 lidí.
1: We had a short meet and greet satsang with lunch in front of 50 people.
2: Měl jsem takové setkání, tam oběd před 50 lidmi.
1: But yeah, it was nice day.
2: Ale bylo pěkný, byl to dobrý.
1: But it's nicer to be back here with all of you.
2: Ale je dobré být zase zpátky tady s vámi se všemi.
1: Slightly tired.
2: Jsem trošku unavený.
1: But that's life.
2: Ale takový je život.
1: Life is always tiring.
2: Život se vždycky otáčí.
1: Doesn't matter what you do, you travel, you don't travel, you sit at home, you still get tired.
2: Ať už děláte, co děláte, cestujete, necestujete, sedíte doma, nesedíte doma, vždycky jste pak unavení.
1: We think only traveling will make us tired.
2: Říkáme, že cestování nás unavuje.
1: Absolutely not.
2: Ale vůbec ne.
1: Khali dimag, shaitan ka dimag, which means empty brain, or not empty, but ideal brain, where there's nothing going on.
2: Ale ve skutečnosti se říká zahálčivý mozek, mozek, ve kterém se nic neděje.
1: In simple language you can say being bored.
2: Prostě když se nudíte, jednoduše řečeno.
1: Then that brain starts to find new things, which is not always the positive things to do because it's bored.
2: A pod takový mozek potom začne hledat nové věci, které by dělal, které nemusí být vždycky pozitivní, jen protože se nudí.
1: How many wolves do we have inside?
2: Kolik těch vlků máme uvnitř?
1: Two. Which ones? Good and bad.
2: Dobrého a zlého.
1: But it always depends which wolf are we feeding.
2: A záleží na tom, kterého toho vlka krmíme.
1: And when we are bored, when there's nothing to do, when the mind is ideal, it always finds or goes towards that dark wolf.
2: A když je ta mysl, když se mozek nudí, když nemáme co dělat, když nevíme co by, tak automaticky ta mysl směruje k tomu temnému vlkovi.
1: Doing something nice gives us a good feeling.
2: Když děláme něco dobrého, tak nám to přináší dobré pocity.
1: But doing something little bit diverted gives more adrenaline rush, right?
2: A když děláme něco jakoby tak do zatáčky, tak nám to přináší trošku adrenalinu.
1: Why? Because that wolf is more hungry.
2: Protože tam ten vlk je více hladový.
1: And at the moment when our conscious mind is ideal, has nothing to do, then that

0: wolf is so hungry that we feed it with our ichha shakti.
1: A když naše mysl je zahálčivá, tak automaticky krmíme toho temného vlka skrze naši ichha shakti.
0: Out of the five enemies, the lobhi one, the one which is greedy, that becomes the food of that wolf.
1: Z těch pěti vnitřních nepřátel lobha, ta chamtivost, ta se stane potravou pro toho vlka.
0: Because then we try to figure out brilliant ideas how we can get something, how we can do something which will be fun.
1: Protože potom se začneme zabírat myšlenkami, jak toho získat víc, jak se více zabavit.
0: Not necessarily dharmic.
1: A nemusí to být vždycky podle dharmy.
0: It's not always following the righteousness, following the dharmic path, but it is somewhere in the middle zone.
1: A není to vždycky podle dharmy, není to vždycky řádné, je to někde tak uprostřed.
0: Then we immediately know that this is the wolf of darkness.
1: A to pak okamžitě víme, že je to ten temný vlk.
0: Because that wolf in the ideal brain will try to always find something new, something interesting to do, which is not the right path.
1: Protože pak ten zaháčivý mozek a tahle síla toho zlého vlka vždycky najde, se začne nabývat na síle, aby udělali něco, co není podle řádu, podle pravdy.
0: Which are the five inner enemies?
1: Kteří jsou to ty vnitřní nepřátelé?
0: Kama, krodha, mada, lobha, ahankara. And these all not good qualities can only be reduced with using our viveka.
1: Všechny tyto nedobré kvality můžeme je omezit, když budeme používat svou viveku.
0: Gurudev taught us, gave enough viveka to all of us.
1: Gurudev nám všem dal dostatek viveky.
0: But at the end of the day, we are the one who has to use our viveka.
1: Ale nakonec jsme to my, kdo musí tu svou viveku používat.
0: We have in Hindi there's a word called buddhi and there's a word called buddhu.
1: V hindštině máme dvě slova, jednomu se říká buddhi a jednomu se říká budhu.
0: There's only a change of one small alphabetical abbreviation.
1: Mění se tam jediné písmenko, jediná hláska.
0: One has a e and one has a u.
1: Jedno má i a druhé má u.
0: You remember from where u comes? U.
1: Pamatujete si, odkud přichází u?
0: Remember?
1: Pamatujete aum?
0: That's how Gurudev taught us to chant.
1: Tak nás Gurudev učil zpívat.
0: So, ukar and ikar.
1: Takže
0: so,
1: ukar,
0: buddhu, sorry.
1: Ukar a ikar a?
0: Buddhu means stupid.
1: Buddhu znamená hlupák.
0: And buddhi means intellect.
1: A buddhi znamená intelekt.
0: Now we decide if we want to be buddhus or buddhijivis.
1: A my na našem rozhodnutí je rozhodnout se, jestli budeme buddhu nebo buddhijivi.
0: And that only our viveka can determine if it is buddhi or buddhu.
1: A právě naše viveka rozhodne to, jestli z toho bude buddhi nebo buddhu.
0: But most of the times we are fighting between our heart and our brain.
1: Ale většinu času bojujeme mezi svým srdcem a mozkem.
0: That is the biggest fight which we innerly always fight.
1: To je ten největší boj, který vnitřně neustále bojujeme.
0: There we don't use our viveka, no?
1: Tam nepoužíváme svoji viveku, že?
0: There we don't think that is my heart right or is my brain right.
1: Neuvažujeme o tom, jestli má pravdu srdce nebo mozek.
0: And both can never be right.
1: Oba dva nemůžou být naráz pravdivý.
0: In everything there's always one right and one wrong.
1: A vždycky to je tak, buď to jeden nebo druhý.
0: Many opinions can be there.
1: Mnoho může být mnoho názorů.
0: But 2 + 2 at the end will be 3, 4, not 3.
1: Ale 2 a 2 bude vždycky 4, ne 3.
0: So, same logic.
1: A tak je to stejná logika.
0: But for that we need to have trust and faith.
1: Ale na to potřebujeme mít důvěru a víru.
0: Devotion and pure heart.
1: Oddanost a čisté srdce.
0: When you have a pure heart, then immediately you emit that energy, that purity to all others around you.
1: Pokud máte to čisté srdce, tak potom tu energii vyzařujete i
0: And if you have
1: vás.
0: And if you have a dark heart or there is something, then that becomes that reflection and they reflect on towards you as a mirror.
1: A když ale je tam něco temného, něco jinak v tom vašem srdci, tak vy to reflektuje na ty ostatní a od nich se vám to zase vrací.
0: Most of the times when someone says you are like this, you are like that, that are exactly their qualities which they are expressing through what they are telling you.
1: Když vám někdo říká, ty jsi ale takový a takový, tak je to vlastně, oni vám říkají, jaký sami jsou. Ty jejich vnitřní kvality promítají do vás.
0: Because whatever we say, whatever comes out of our mouth has to go through the subconscious mind to the conscious mind to come out.
1: Protože cokoliv, co říkáme, co vychází z nás, z našich úst, nejdříve prochází naší podvědomou myslí, potom naší vědomou myslí a teprve pak to vyslovíme.
0: And innerly, if our subconscious mind is completely fogged up with all these useless things.
1: A pokud je naše podvědomá mysl zamlžená všemi těmi zbytečnými věcmi,
0: then that reflects through our conscious mind, through our vaka shakti, through our mouth.
1: To pak prostupuje skrze tu naši vědomou mysl až do té naší vákšakty, do našich slov, do našich úst.
0: That's why I said,
1: proto jsem říkal,
0: talk with,
1: mluvte s,
0: awareness,
1: s bdělostí,
0: listen with,
1: a poslouchejte s,
0: patience,
1: trpělivostí.
0: Very simple logic.
1: Velice prostá logika.
0: If you talk, whatever you talk, if it's going through your conscious mind, put it in the subconscious mind, process it, there should be awareness and then whatever comes out will be pure.
1: Než něco řeknete, zpracujte to vědomě ve své mysli, buďte si toho vědomí, dávejte tomu pozornost a teprve potom, když tomu to řeknete, tak to bude čisté.
0: And if the other person can listen with patience.
1: A pokud ten druhý člověk dokáže naslouchat s trpělivostí,
0: then there is no complications.
1: Pak tam nebudou žádné komplikace.
0: But we ourselves as the innocent or ignorant human beings we are, our tendency is that we become impatient, we become not aware. That's why we are.
1: Ale protože my jsme ty nevědomé bytosti, tak nedokážeme, když posloucháme, nemáme tu trpělivost. A potom se stane to,
0: what are we?
1: Co se stane?
0: Agyani jiva.
1: Že jsme agyani jiva.
0: Which means?
1: Co znamená?
0: Ignorant one.
1: Nevědomí. Jsme nevědomí.
0: Because we didn't know.
1: Nemáme to vědění, protože to nevíme, neznáme to.
0: But now we know.
1: Ale teď už to známe.
0: Gurudev told us what is the goal.
1: Gurudev nám vysvětlil, jak se co dělat.
0: But we need again to have trust, we need to have faith for it to work.
1: Ale potřebujeme k tomu mít tu důvěru, tu víru, aby to fungovalo.
0: Guru.

0: Sridipnare Ambagavane, chi c'è? Sishivananji Maharaja, chi c'è?
1: Even in the Vedas and in the Puranas, it is said that all the pilgrimages reside in the lotus feet of Gurudev.
2: Dokonce i ve Vedách a Puránách se říká, že všechna poutní místa jsou u nohou mistr, u lotosových nohou.
1: And mistra. Even in the prayers every day, what do we sing?
2: A v modlitbě každý večer co zpíváme?
1: Ram usne bhi so even if God Rama, Lord Krishna, they also had a guru in their physical materialistic world.
2: Dokonce i Rama a Krishna, když byli v tomto materiálním světě, tak měli svého gurua.
1: Without a guru, this journey crossing the ocean, the wavy ocean, is not possible.
2: Ale bez gurua překročit tento oceán plný vln není možné.
1: I can't hear. Can just increase the volume.
2: Můžem mikrofon asi.
1: So all we need to do is trust and step into the boat.
2: To, co potřebujeme, mít tu důvěru a vstoupit na loď.
1: And we are already in that boat.
2: A my na té lodi už jsme.
1: Now it's just in our hands to remain in that boat which our guru is leading.
2: A je na nás, abychom v téhle lodi zůstali, v té lodi, kterou vede náš Gurudev.
1: The waves are very turbulent.
2: Ty vlny jsou velice mohutné.
1: But in that boat we are always protected.
2: Ale na té lodi jsme vždycky ochráněni.
1: Guru from darkness to light.
2: Guru z temnoty do světla.
1: He is not that light.
2: Není to tohle vnější světlo.
1: But he is the one who is bearing that torch and showing the path on which we are supposed to walk on.
2: On je ten, který má tu baterku a ukazuje nám tu cestu, po které máme jít.
1: Four kripas.
2: Čtyři kripa.
1: What's the first one?
2: Která byla první?
1: Deva kripa. Because we got this human birth out of all the 8.4 million creatures.
2: Protože jsme dostali toto lidské tělo z těch 8,4 různých živých tvorů.
1: Second.
2: Druhá.
1: Shastra kripa, the blessings or the kripa of any scriptures that we study, if it goes inside of us, if we know it, understand it, that is shastra kripa.
2: To shastra kripa je to, milost svatých písmen, jakékoliv moudrá svatá písma, která čteme a přijmeme to do sebe, tak to je požehnání, to je milost těchto písem.
1: Third.
2: A třetí.
1: Guru kripa. Guru kripa hi kevalam. So when we have Gurudev's grace, when we have Gurudev's kripa, blessings, then our life is in ultimate bliss.
2: A pokud máme guruovo požehnání, máme guruovo kripa, pak je náš život naplněn svrchovanou blažeností.
1: The fourth one.
2: A čtvrtá.

0: kterou nám ta Guru Kripa ukazuje.
1: यह मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए. This human life is very precious.
0: Tento lidský život je velice vzácný.
1: We should not waste it.
0: Neměli bychom ho vyplýtvat, promarnit.
1: Why?
0: Proč?
1: Because khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing, even animals can do.
0: Protože jíst, spát, rozmnožovat se, to dokážou i zvířata.
1: But are we animals?
0: Ale jsme jen zvířata?
1: I mean, our mind is.
0: Možná naše mysl je.
1: Our mind is what?
0: Co je ta naše mysl?
1: A drunk monkey who is bitten by a scorpion walking on thorns. That's our mind.
0: Ta opilá opice, kterou štípnul štír a ještě skáče po trnech, to je naše mysl.
1: Bhagavad Sri Shankaracharya always compared our mind with a monkey.
0: Shankaracharya vždycky přirovnával naši mysl k opici.
1: But then looking at my own mind, I know that it's not only a monkey, it's a drunk monkey bitten by a scorpion dancing on thorns.
0: Ale já, když se podívám na svoji mysl, tak vidím, že to není jen tak opice, že je to opilá opice, kterou kousl štír a ještě tancuje na trnech.
1: At least that's my brain, I don't know about yours.
0: Takhle to je v mém mozku, nevím, jak je to u vás.
1: But then our viveka kicks in, our alignment with the dharma kicks in and we know that this is right and this is wrong.
0: Ale pak se zapojí naše viveka, pak se zapojí to, že se porovnáme na té cestě dharmy a my rozumíme tomu, co je dobře a co je špatně.
1: What happened in the past, can't do anything about it, don't know the future, so let it go.
0: Co se stalo v minulosti, s tím už nic neuděláme, co bude v budoucnosti, to také nevíme.
1: Some people say some things.
0: Někdo něco řekne.
1: You go through certain experiences in life.
0: V životě procházíte určitými zkušenostmi.
1: Which most of the time changes the whole path of our life.
0: A často to změní úplně cestu našeho života.
1: But we need to know that we are always the best versions of ourselves.
0: Ale měli bychom vědět, že vždycky jsme tou nejlepší verzí sebe sama.
1: No matter if someone loves you or doesn't love you.
0: Ať už vás někdo jiný miluje nebo nemiluje.
1: Doesn't matter what anyone else thinks.
0: A je jedno, co si o vás ostatní myslí.
1: But I am 100% sure that we are all trying our 100% best to do what is right for us.
0: Ale já si myslím, že my všichni se na 100% snažíme dělat to nejlepší, to, co je pro nás nejlepší.
1: We might have doubts on other people.
0: Můžeme pochybovat o jiných lidech.
1: We might still not fully trust other people.
0: Možná, že ještě plně nedůvěřujeme ostatním lidem.
1: But at least I know that doesn't matter what we think about others, at least we know that we are good. We know what we are doing.
0: Ale ať už si ostatní myslí nebo nevíme, co my se o druhých o sobě víme, že jsme v pořádku.
1: And when the things are done with,
0: když je vše hotové,
1: awareness,
0: když vše děláme s bdělostí, s uvědoměním,
1: when you are aware of not only what I am saying or what you are listening, but also about the things which are immediately coming into your mind while I am speaking.
0: Když jste si vědomi nejen toho, co říkám, nejen toho, co slyšíte, ale i těch myšlenek, které se vám rodí v mysli, když to slyšíte.
1: And then manage to solve that question which you came up until I start my second sentence.
0: A zvládnete vyřešit tu otázku, která vyvstane ještě než začnu s další větou.
1: Then we are using the monkeys then not so drunk that day.
0: Tak pak se zdá, že ta opice možná není až tak opilá.
1: It's easy, trust me.
0: Je to, věřte mi, je to lehké.
1: And it is possible.
0: A je to možné.
1: But we need to make it possible.
0: Ale je potřeba, aby jsme to udělali možným.
1: And this is, what is this called?
0: A alespoň tohle, jak se říká tomuhle?
1: Huh? Samskaras.
0: Samskara.
1: This is the samskaras which parents should give to the children.
0: To jsou samskáry, které by měli rodiče předat dětem.
1: And these are the samskaras which Gurudev gave us to give them.
0: A to jsou samskáry, které Gurudev dal nám, abychom je předali jim.
1: When a child is young and you give them a phone, they will learn how to use the phone.
0: Když je dítě malé a dáte mu telefon, tak se naučí, jak používat telefon.
1: And you teach them that by making pranam they get chocolates, then that's how they learn how to make pranam.
0: A když je naučíte, že jak když udělají pranam, dostanou

0: čokoládu, tak je naučíte, že mají dělat pranam.
1: So in the same way as kids need treats to do something.
0: A tak stejně jako ty děti potřebují ty sladkosti, aby něco udělali.
1: We also need treats.
0: I my potřebujeme takové sladkosti.
1: And what is our treat?
0: A co je těmi našimi sladkostmi?
1: The grace, the blessings, the divinity of the divine.
0: Ta milost, to požehnání, to božské.
1: And that is what we need.
0: A to je to, co potřebujeme.
1: What we want is a completely different story.
0: To, co chceme, to je úplně jiný příběh.
1: There's a difference in wanting and needing.
0: Je rozdíl mezi co chcete a co potřebujete.
1: Do we need something or do we want it, that our viveka will decide.
0: A jestli to opravdu potřebujeme nebo to jenom chceme, to nám právě poradí naše viveka.
1: And after seeing and figuring out if we really want it or do we really need it.
0: A když na to přijdeme, jestli je to, že to jenom chceme nebo to opravdu potřebujeme.
1: Because most of the time only we have everything that we need.
0: Protože většinu času vlastně máme všechno, co potřebujeme.
1: But that ichha shakti, that lob, which is within us, that is just increasing and increasing.
0: Ale ta ichha shakti, ta lobha v nás, ta pořád narůstá a narůstá.
1: And when that increases, our spiritual level decreases.
0: A když ta narůstá,
1: our biggest enemy in our spiritual path are these inner enemies.
0: Cestě je právě těch pět nepřátel.
1: When we learn, we don't need to control them.
0: Nepotřebujeme ovládat, řídit.
1: We don't need to remove them.
0: Nepotřebujeme odstranit.
1: But in the same way as we tame a horse, we need to tame these bad qualities.
0: Ale stejně jako krotíme koně, musíme krotit i tyhle vlastnosti.
1: And until we don't tame them, we can't operate that horse.
0: A dokud je neskrotíme, tak ho nemůžeme toho koně ovládat, řídit.
1: And when you use too much force on the horse, what happens?
0: A když na toho koně použijete příliš mnoho síly, co se stane?
1: Kicks you, gets wild, runs off, throws you off its back, many options.
0: Schodí vás, uteče, skopne vás a tak dále.
1: In the same way when we go too much into a trip which we like.
0: A stejně tak, když jdeme po té cestě toho, co se nám líbí.
1: But I'm not talking about a road trip, I'm talking about a ego trip.
0: Nemluvím o nějaké cestě vnější, ale cestě k našemu egu.
1: And that trip can get you really crazy.
0: Tak taková cesta vás může opravdu pobláznit.
1: And once you enter that trip, muškil, hard to come back out.
0: Jak jednou na tuhle cestu stoupíte, je těžké se vrátit zpátky.
1: Because that is the only thing which is giving that ghee into that fire.
0: Protože cesta k egu, to je cesta, která jenom přilévá ghee, přilévá olej do ohně.
1: And once we start with this ego trip, once we start with the spiritual ego trip, then our spiritual journey goes downhill.
0: Jak jednou jdeme cestou ega, jak jdeme cestou duchovního ega, tak naše skutečná duchovnost klesá.
1: In dharma, in spirituality, there is no comparisons.
0: V dharmě, v duchovnosti, není žádné srovnávání.
1: You can't compare, I am better, this is worse, I do more seva, I sing more bhajans, I do more karma yoga.
0: Nemůžeme porovnávat, říkat, já dělám více sevy, já dělám více karma yogi, já zpívám lépe bhajany.
1: And then we do 10 malas and we said, I did 10 malas and all good and I covered up that karmic connection.
0: A nebo si řeknete, už jsem udělal 10 mal, tak to už stačí, už jsem to karmu si jako pokryl, vyvážil.
1: It is said one bad word which came out of the mouth destroys 10 rounds of mala.
0: Říká se, že jedno špatné slovo, které vyřknete, zničí 10 kol mály.
1: And imagine how many swear words we do a day.
0: A kolikrát my kolik těch nadávek my řekneme za den.
1: We are driving a car.
0: Řídíme auto.
1: And someone overtakes us.
0: A někdo nás předjede.
1: First thought in our mind.
0: Co je první naší mysli?
1: Damn, such an impatient person.
0: Sakra, takový netrpělivý člověk.
1: And then 5 minutes later, we are overtaking someone.
0: A za 5 minut my někoho předjíždíme.
1: I have some urgent work. I'm just rushing, nothing else.
0: Já mám nějakou nutnou práci, tak musím prostě spěchat.
1: So other people are impatient.
0: Tak ti ostatní lidi jsou netrpěliví.
1: But we have important work.
0: Ale já mám důležitou práci.
1: in spiritual

0: Quality, there is no comparing big, small, this, that, nothing.
1: Ale v duchovnosti se s nikým neporovnáváte. Není tam žádné porovnávání, že někdo je víc nebo někdo je míň. Nic takového.
0: Someone can do 10 years their mala, their kriya anushtan, 10 years do very devoted meditation.
1: Někdo může 10 let cvičit kriya anushtanu, dělat oddané meditace.
0: And the other person just did it for one day.
1: A jiný člověk to dělal jenom jeden den.
0: But if they do it like Ram or they do it like Ravan, that's up to us.
1: Ale je otázka, jestli to dělali jako Ráma nebo jako Rávana.
0: Ravan was the greatest scholar.
1: Rávana byl největší učenec.
0: The greatest Shiva Bhakta.
1: Největší Shivův Bhakta.
0: When he was the only person who could get angry on Shiva and lift up the whole Kailash mountain.
1: On byl jediný člověk, který dokázal zvednout celou horu Kailash.
0: But the only thing that got him down was his pride and his ego.
1: A jediné, co zapříčinilo jeho pád, byla jeho pýcha a ego.
0: And that one person who did his mala meditation with pure devotion, with purity in the heart, that will be more fruitful than 10 years of doing anything.
1: A ten, kdo jediný den dělal tu meditaci s čistým srdcem, s oddaností, získal víc než 10 let cvičení s pýchou.
0: We will immediately notice the change when we are more aware of our actions, of our thoughts, of our speech, of our Shruti and Smriti both, what we are hearing and what we are remembering.
1: A my okamžitě vidíme ten rozdíl, když si začneme více uvědomovat, jak své myšlenky, tak své činy, tak svá slova, Shruti i Smriti, to, co všechno slyšíme a co si všechno pamatujeme.
0: Shruti are those things, those information, those knowledge which we receive from listening.
1: Shruti jsou ty informace, to vědění, které získáváme skrze to, co slyšíme.
0: And smritis are those what go in our subconscious.
1: A smriti je to, co nám jde do podvědomí.
0: That's why we say smaran shakti.
1: Proto říkáme smaran shakti.
0: The power of remembering.
1: Síla paměti, síla vzpomenout si, rozpomenout si.
0: But we live in a world where we all are living with short-term memory loss.
1: Ale my žijeme ve světě krátké paměti.
0: There are so many things happening and this is the exact proof why we forget things all the time.
1: A tolik se toho děje a to je ten důkaz, proč pořád něco zapomínáme.
0: Because we are so divided in our minds with all the 100 billion thoughts which are coming and going.
1: Protože ta naše mysl je tak rozdělená na ty 100 tisíce myšlenek, které přicházejí a odcházejí.
0: We are so distracted in that thoughts that we just get lost in them.
1: Že jsme tak vyrušeni těmi myšlenkami, že se v nich ztrácíme.
0: When a thought comes, we evaluate it.
1: Když přijde myšlenka, tak ji vyhodnocujeme.
0: Is it our thought? Is it a thought of someone else who is reflecting it on us?
1: Je to naše myšlenka nebo je to cizí myšlenka, která se v nás jen odráží?
0: Then evaluate if that thought needs action or can it just go.
1: Pak to vyhodnocujeme, jestli ta myšlenka potřebuje nějakou naší akci nebo jen tak projde.
0: Useless thought, no action needed. Get out.
1: Zbytečné myšlenky, na ně nemusíme reagovat.
0: Some action needed, then determine if it's for them or for us.
1: A když je potřeba nějak reagovat nějakou akci, tak určit, jestli je to kvůli nám nebo kvůli nim.
0: If it's not our emotion, if it's not our thing, it's someone else's projection, let it be theirs, get out of there.
1: Pokud to není naše skutečná emoce, není to skutečně o nás, je to jenom projekce někoho jiného do nás, tak to nechte být.
0: First we need to fix ourselves, first we need to love ourselves, then we can only spread and give love to others.
1: Nejdřív potřebujeme opravit sami sebe, nejdřív musíme milovat sami sebe, teprve pak můžeme šířit tu lásku dál.
0: If we manage to evaluate that thought is ours, then find the solution for the thought.
1: Pokud vyhodnotíte, že opravdu je to vaše vlastní myšlenka, tak najdete řešení té myšlenky.
0: Every lock has a.
1: Každý zámek má.
0: If every lock has a key, that means every problem has a solution.
1: A jestli každý zámek má klíč, pak to znamená, že každý problém má řešení.
0: But the biggest problem is that we are the ones who create the problems.
1: Ale největší problém je, že jsme to my, kdo ty problémy vytváří.
0: If we have clear vision, not this eyesight vision, but inner vision, clarity, purity in heart, then we will notice that half of the things that we are seeing, listening, talking about, thinking about, needs no space in our mind.

0: pokud bychom měli jasnou vizi, jasné vidění, ne to vnější, ale tu vnitřní vizi, čisté srdce, tak bychom poznali, že polovina těch věcí, kterými se vnitřně zabýváme, které slyšíme, vidíme, na ně nepotřebujeme reagovat.
1: When you buy a new phone, that phone or laptop or hard drive, you always check how many GB or TB is the device.
0: Když si koupíte nový telefon nebo nový počítač, tak si tam ověřete, kolik těch pamětí, kolik čeho tam, jak vám to tam funguje všechno.
1: In the same way our brain does not have unlimited storage.
0: A stejně tak náš mozek taky nemá neomezenou kapacitu.
1: And neither there is any iCloud upgrade plans to upgrade our mind.
0: A není žádný způsob, jak upgradeovat svoji mysl.
1: There's only Viveka Cloud.
0: Je jenom to úložiště Viveky.
1: Use the Viveka to determine which half or more than half or 70% of the thoughts are useless. Clear them out of the space. Keep positivity in the head. It will be fine.
0: Používejte tu svou Viveku, abyste odlišili možná tu polovinu, možná 70% z těch myšlenek, které jsou zbytečné, a těch se zbavte a zachovejte si v sobě jen to pozitivní.
1: And to see how aware we are, tomorrow if I ask you the same thing, many of us won't be able to answer the same things what I repeated today.
0: Aby jsme viděli, jak jsme bdělí, jak jsme uvědomělí, tak když se vás zítra zeptám na to, co se dneska říkal, uvidíme, kolik z nás by bylo schopných to zopakovat.
1: Because our mind is full of so much trash which we need to throw out.
0: Protože naše mysl je tak plná odpadu, kterého se potřebujeme zbavit.
1: What happens when there is too much trash in the house?
0: Co se stane, když máte doma příliš odpadku, nepořádku?
1: It starts stinking.
0: Začne to tam smrdět.
1: And when there's too much trash in the mind, our words reflect that stink.
0: A když máme příliš toho harampádí v mysli, tak i naše slova začnou pak smrdět.
1: And when we just completely say things without any awareness, then we will realize, okay, this is how much things I'm carrying in me.
0: A když ta slova z nás vycházejí přímo, tak si uvědomíme, co vlastně všechno v sobě neseme.
1: If we create a problem, we solve the problem.
0: Když my vytvoříme problém, tak ho vyřešíme.
1: And how do we solve the problem?
0: A jak ten problém vyřešíme?
1: With Viveka.
0: S Vivekou.
1: From where do we get Viveka?
0: Odkud získáme Viveku?
1: From Guru Kripa.
0: Z Guru Kripa.
1: From where do we get Guru Kripa?
0: Odkud dostaneme Guru Kripa?
1: From Vishwa Guruji.
0: Od Vishwa Gurujiho.
1: What else do we need?
0: Co ještě potřebujeme?
1: We have everything in our life.
0: V životě máme všechno.
1: There's nothing that we are still lacking.
0: Není nic, co by nám ještě chybělo.
1: The person who will take us from this shore, from this Maya jal, from this spider web, and help us cross this ocean and let this Atma become merge one with that Paramatma, that is Gurudev, and we already have Gurudev.
0: Ten, kdo nás převede z tohoto smrtelného světa, kdo nám umožní překročit ten oceán, kdo spojí naše Atma s Paramatma, to je Gurudev a toho my už máme.
1: And we don't need to worry about things because he will take care of it.
0: A nemusíme se o nic obávat, protože on se o to postará.
1: That's the guru's job to deal with things.
0: To je jeho práce, aby se o vše postaral.
1: My happiness is yours, my sadness is yours, my anger is yours, my everything is yours.
0: Moje štěstí je tvoje, můj smutek je tvůj, všechno, co mám, je tvoje.
1: Koham katamidam jatam gauvei kartasya vidyate. Ask this question to yourself. Who am I? From where did I originate? What is the cause of my existence?
0: Zeptejte se sami sebe, kdo jsem, odkud pocházím a proč jsem tady.
1: This I, this me, that's not us.
0: Toto já, toto mé, to já, to nejsme my.
1: This Atma is just the observer and this world is playing its play and this outfit, this body is playing its role in this world.
0: Toto Atma je jen pozorovatelem, tento svět si hraje jen svoji roli a toto tělo je jenom jako oblečení, které jsme si na to vypůjčili.
1: In the morning we open a closet, we change clothes. After death, the Atma search for a new cloth and wears it and that's it.
0: Tak jako my ráno si vybíráme, co si oblečeme na sebe, jaké šaty, tak i Atma po smrti si vybírá, jaké další tělo si obleče.
1: But aren't we tired of this circle of death and birth?
0: Ale když už nás unaví tento koloběh zrození a smrti.
1: I hope it's my last round.
0: Doufám, že moje je to poslední kolo.
1: And I really hope it's all of our last rounds also.
0: A doufám, že i pro nás, pro všechny je to poslední kolo.
1: That is the goal. This Atma, Paramatma unites, the light becomes one, merges together, done deal.
0: To je tím cílem. Atma, Paramatma se sjednotí, světlo se sjednotí se světlem a už není co dál.
1: But we should not mistake it thinking that it's instant coffee and instant enlightenment and done.
0: Neměli bychom ale dělat chybu, že si myslíme, že je to jak instantní káva, že stačí zamíchat a hotovo.
1: But this is exact proof that so many lives we were doing some sadhana, some bhakti, that we had the opportunity, the blessings to have a guru in this life, and that is the exact proof to tell us that this is our last life.
0: Ale důkazem toho je, že my, že teď jsme potkali mistra, znamená, že už jsme mnoho životů ušli po duchovní cestě a proto máme šanci, že toto je naše poslední kolo.
1: They were in much more peace there.
0: Oni budou daleko víc spokojeni tam.
1: But still the great Mahapurushes, the great saints, they incarnate on this world only for us bhaktas, not for themselves.
0: Ale ti Mahapurushové, ty velcí bhaktové, velcí mistři, oni se vtělují do toho světa ne kvůli sobě, ale kvůli nám.
1: They already have it all figured out.
0: Oni už na to všechno, oni už to všechno vyřešili.
1: They are already free from this.
0: Oni už jsou od toho všeho osvobozeni.
1: It's only this agyani jiva who is stuck in this.
0: Jenom jsme to ti agyáni jiva, kteří jsou tady chyceni.
1: And that's why we don't use Google Maps, but we listen to a person who has climbed that mountain.
0: A proto raději než používat Google mapy, poslechněme, následujeme člověka, který už tou cestou prošel.
1: Because Google Maps might show the wrong location, but the person who has climbed the place or reached to that destination can give you the exact coordinates.
0: Protože ty Google mapy mohou vám ukázat tu cestu špatně, ale ten, kdo tu cestu zná, kdo už došel do jeho cíle, ten vás po ní může provést.
1: So instead of reading 100 billion books and just reading it without understanding it, zero sense.
0: A tak budete číst 100 000 knih a když jenom budete číst a nebudete jim rozumět, tak to nemá žádný smysl.
1: But once the Gurudev teaches us the same knowledge,
0: ale když nás Gurudev naučí to samé poznání,
1: but the person who shares it makes impact and that is that true knowledge which we are craving for.
0: Ale ten člověk, který ho učí, opravdu tomu rozumí, tak to má ten význam, to má ten vliv, který vás ovlivní.
1: We have everything.
0: To je to skutečné poznání, now máme všechno.
1: Now we just pray for.
0: A nyní se jen modlíme.
1: Shakti.
0: Za shakti.
1: Bhakti.
0: Bhakti.
1: And vairagya.
0: A vairagya.
1: That is it.
0: To.
1: Except that we have everything.
0: A kromě toho všechno máme.
1: When we have the grace of Gurudev, when we have shakti, it will let us walk the path of dharma.
0: Když jsme v milosti Gurudeva, máme tu shakti, tak jsme schopni kráčet cestou dharmy.
1: When we have bhakti, we will do bhajan, we will do satsangs, we will do prayers, we will do our mala, and that will give us also everything.
0: A když máme bhakti, budeme chodit na satsangy, zpívat bhajany, zpívat modlitby, dělat svoji málu a to nám dá všechno.
1: But even if we have shakti and bhakti, but there is no vairagya, there is no detachment.
0: Ale když máme shakti a bhakti, ale nemáme vairagya, nemáme odpoutanost.
1: Detachment does not mean to renounce and leave everything.
0: Odpoutanost neznamená všeho se zříct a všechno opustit.
1: Detachment means not to be attached to the things that may possess us one day.
0: Odpoutanost znamená nepřipoutávat se k věcem, které nás poutají.
1: Don't be possessed by the possessions which you possess, which may possess you one day. Too many possesses for you?
0: Nebuďte spoutáni věcmi, které vás poutají a jednoho dne vás připoutají.
1: So, the possessions which you possess should not possess you one day.
0: Takže ty věci, které vlastníte, by vás jednoho dne neměly spoutávat.
1: So let those attachments go.
0: Tak nechte ty ta pouta odejít.
1: Why?
0: Proč?
1: Hame hai kama satsang se jagat.

0: जय। श्री स्वामी आतरपुरी जी महाराज की जय।
1: Doesn't matter how much the world barks at us.
2: Nezáleží, kolik ten svět na nás štěká.
1: What does that mean?
2: Co to znamená?
1: That means that doesn't matter what the world says.
2: Je to ta, říká se, znamená to, je jedno, co říká ten svět.
1: Doesn't matter who says what path is right, what path is wrong.
2: Je jedno, jestli ten říká, že tahle cesta je správná, tahle je špatná.
1: Doesn't matter if people tell you that this is the right path or you are following the wrong path.
2: Je jedno, jestli vám lidé říkají, teď jdeš po dobré cestě nebo po špatné cestě.
1: The Vedas say, don't walk on the right of the guru.
2: Védy říkají, že nemáš chodit napravo od gurua.
1: Don't walk on the left.
2: Nechoď nalevo od gurua.
1: Don't walk in front.
2: Nechoď před ním.
1: And don't walk behind.
2: A nechoď za ním.
1: Then our human brain thinks,
2: no
1: where to
2: náš
1: walk.
2: Lidský mozek říká, co to znamená.
1: Our monkey mind says, walk diagonal.
2: Naše opičí mysl řekni, no tak půjdu na šikmo.
1: So no, ne. It is said that walk on the path which your guru shows you to walk.
2: Říká se, říká, jdi po té cestě, kterou vám guru dev ukáže.
1: No other path is right.
2: Žádná jiná cesta není ta správná.
1: And our work is to be in satsang.
2: Naší práci je být na satsangu.
1: Which are the two sangs?
2: Které jsou ty dva sangy?
1: Satsang and kusang.
2: Satsang a kusanga.
1: Satsang does not mean only we sitting here. Satsang can be at our homes, any place where there's any type of positive talk, positive thinking, positive conversations, that is satsang.
2: Satsang to není jenom to, že sedíme teď tady. Satsang jakékoliv místo, kde jsou pozitivní slova, pozitivní energie, pozitivní konverzace, to znamená, to je satsang.
1: And even if we are sitting in this hall and few of us are gossiping and talking negative stuff, that is kusang in satsang.
2: A i kdybychom seděli tady teď v téhle hale, ale mluvili, jsme o něčem negativním, pomlouvali, tak jste na kusangu, i když sedíte na satsangu.
1: I got a question in the box that if we are working in kusanga, then how can we live in satsang or something?
2: Já dostal jsem otázku, že když pracuji v kusangu, jak můžu žít satsangem?
1: First of all, the viveka determines what you work.
2: Za prvé, viveko rozhodněte, co děláte za práci.
1: It's not anyone else who chose that job.
2: Není to nikdo jiný, kdo vám vybral tu práci.
1: It's our own viveka.
2: Je to naše vlastní viveka.
1: If our viveka thinks that that job is kusangi job.
2: Pokud naše viveka nám říká, že tohle to je kusangi práce.
1: But our heart, our emotions, our mind, our subconscious mind is not affected by it.
2: Ale naše srdce, naše pocity, naše podvědomí tím není ovlivněno.
1: And you are living a satsangi life.
2: A vy žijete životem satsangu.
1: That's okay.
2: Pak je to v pořádku.
1: But if you are doing karma yoga in ashram,
2: ale pokud děláte karma yoga v ashramu,
1: and the mind is kusangi,
2: a máte mysl kusangi,
1: there's nothing we can do.
2: Tak co si může, co to vám, pak
1: what
2: vám
1: anyone can do is not Gurudev, not me, not anyone else. You yourself, us, ourselves can make a change in our own life if we want a change.
2: Ani já, ani Gurudev, ani nikdo jiný, jenom vy sami můžete ten svůj život změnit, pokud chcete ho změnit.
1: We are more than capable enough to decide what we need, what we want.
2: Jsme víc než schopní rozlišit a rozhodnout, co potřebujeme a co chceme.
1: And just know that that protective layer, that protection, that guidance is always going to be there.
2: Ale buďte si vědomí toho, že ta ochrana, to je vždycky

0: Tady.
1: If Gurudev's physical health is not so good.
0: I když guruovo fyzické zdraví není tak dobré.
1: That does not mean that that guru tattva has evaporated.
0: Neznamená to, že ta guru tattva někam se vypařila.
1: That guru tattva is always there.
0: Ta guru tattva je pořád tady.
1: But you need to understand that even the sadhus, even the great mahapurushas like Gurudev have to go through this materialistic world's laws and regulations.
0: Ale pochopte, že i velké duše, i ty sádhuhové musí se řídit těmi pravidly tohoto fyzického světa.
1: Gurudev fixed and healed hundreds of us, thousands of us.
0: Gurudev opravil a vyléčil stovky tisíce z nás.
1: But then if we think that if he can heal us, then why can't he heal himself? What type of guru is he?
0: A když si říkáme, tak pokud dokáže léčit jiné a nevyléčí sebe, tak co je pak za gurua?
1: That's not how this world works.
0: Ale takhle to nefunguje.
1: It's not svadharma, it's paradharma.
0: Protože to není svadharma, ale to paradharma.
1: Sadhu's dharma is to do seva for others, not for themselves.
0: Dharmou sadhu je dělat službu, dělat pracovat pro ostatní, ne pro sebe.
1: And we think that sadhu's life is the easiest life.
0: A my si myslíme, že život sádhuha je ten nejjednodušší.
1: We live in a living flame.
0: Ale my žijeme v živoucím plameni.
1: This is living flame.
0: Tohle to je živý oheň.
1: And in the real world, if we talk about that, it's the most tiring job ever you can get.
0: A když byste to do toho světa promítli, tak je to ta nejúnavnější práce, jakou můžete mít.
1: Sleeping anywhere between 1 to 3 hours to 4 hours.
0: Zvládnete spát hodinu, dvě, možná čtyři.
1: Then before my life was a little bit more simpler, but now even in India I was only one program once in a month. Now every day I get 10 programs going here, going there. I don't know how Gurudev did it, but předtím, that's Gurudev. That's why he's Gurudev.
0: Předtím jsem byl, to měl jednodušší, měl jsem tak jeden program za měsíc a teď mám každý den 10 programů. Vůbec nevím, jak to Gurudev dokázal zvládnout, ale on je Gurudev.
1: And doesn't matter what the world thinks, doesn't matter what other people think, I know that what I do is what he... If he doesn't like something, he will stop me. If he likes something, it will happen.
0: A ať už si ostatní myslí nebo říkají cokoliv, já vím, že to, co dělám, dělám podle něj a pokud se to jemu nelíbí, tak mě nasměruje jinam.
1: Ab sopadiya is jivan ka sab bhar tumhare haatho mein. Now we gave our whole life, all our burdens, all our problems, everything we gave to you, O Master.
0: O mistře, všechny své problémy, celý svůj život jsme dali tobě.
1: Ye haar bhi tumhare haathon mein, ye jeet bhi tumhare haathon mein. This is even my losses in your hands and even my win is in your hands.
0: Moje prohry jsou ve tvých rukách i moje vítězství jsou ve tvých rukách.

0: But we need to understand that we gave everything, not only when we have negativity, not only when we have problems, we say, oh, Gurudev, please protect me.
1: A musíme porozumět tomu, že jsme, že dáváme všechno. Nejen když máme problémy, nejen když je tady nějaká negativita, tak říkáme, o Gurudev, ochraň nás.
0: We have a problem, then we do 10 malas.
1: Když máme problémy, tak uděláme 10 mal, pořád.
0: And everything is good, thank you, Gurudev.
1: A když je všechno v pořádku, tak jenom děkuju, Gurudev.
0: Thank you for the beautiful life.
1: Děkuji za ten krásný život.
0: The 10 malas I will do tomorrow when I have problem again.
1: 10 malů dělám až zítra, až zase budu mít problémy.
0: Because Gurudev is only there, God is only there when there is problems. When there is no problems, maje maro, be happy.
1: Protože Gurudev je tady, Bůh je tady jen, když máte problémy. Když nejsou problémy, tak jsem spokojený.
0: It's not a transaction.
1: Není to výměna.
0: You're not giving anything to expect anything in return.
1: Není to něco, že dáváte něco za něco.
0: And the Gurudev needs nothing in return.
1: Gurudev nepotřebuje nic jako na, od nás získat.
0: The Guru just needs a pure heart.
1: Potřebuje jen čisté srdce.
0: A loving heart.
1: Milující srdce.
0: Full of kindness.
1: Plné laskavosti.
0: And aligned with dharma.
1: Které je na cestě dharmy.
0: And that's how a bhakta becomes one with that guru tattva.
1: A takto se bhakta stane zajedno s guru tattvou.
0: And ja bhakte va bhagavan, where there is bhakta, God is automatically residing there.
1: A tam, kde je bhakta, tam automaticky přebývá i Bůh.
0: And if Gurudev is in our hearts, then gods are also in our hearts because the gods can't survive without gurus.
1: A když máme Gurudeva v srdci, tak je tam i Bůh v srdci, protože Bůh nemůže být bez Gurua.
0: So we have the full complete package.
1: Takže máme takový ten úplný balíček.
0: We just need to remove that dust, that fog which is there and move forward.
1: Potřebujeme odstranit ten prach, tu mlhu, která tam je a postupovat dál.
0: There is no giving up. Giving up is not a solution.
1: Není, nemůžem to vzdát. Vzdát se není řešení.
0: Shiva, Shiva, Shiva.

0: přicházet nic jiného a uvolněte se.
1: Until then we would like to wish our very spontaneous youthful Kailash a very happy birthday.
0: Pro Kailash všechno nejlepší.
1: Happy birthday.

0: Close your eyes, feel it, and sing along, clap. Let all that love, devotion flow out of you.
1: A nechte, zavřete oči, vnímejte to a nech všech plynout, všechnu tu lásku a oddanost.
0: भजन मंडली में ही बैठते हैं।

0: Let your mind relax a bit.
1: Nechte svou mysl trochu uvolnit.
0: It worked enough.
1: Už pracovala dost.
0: Now just be aware of yourself.
1: Buďte si jen vědomi svého já.
0: And become one with yourself.
1: Jak se stáváte zajedno se sebou samým.

0: पतये हर हर हर महादेव। शंभो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनि महात्माओं की जय। गुड
1: dobra।
0: With every inhalation,
1: s každým nádechem,
0: you are taking in that vital prana shakti.
1: Přijímáte tu životní prána šakty.
0: And with every exhalation,
1: a s každým výdechem,
0: you are letting out all the negativity.
1: Necháváte, opouštíte všechnu negativitu.
0: All the stress, all the tension,
1: stres, všechno to napětí,
0: everything goes out.
1: Všechno vychází pryč.
0: And you can see it is affecting the translator also.
1: A můžete vidět, že to ovlivňuje překlad.
0: Usually he's slow, now he's...
1: Neobvykle je to pomalé a teď je to...
0: Good.
1: Dobře.
0: So, yesterday we did overtime, we went over 10 o'clock and we had police at the reception.
1: Včera jsme přetáhli před 10. večer a byla tady policie na recepci.
0: So, Maharaji, I would request you to speak for some time, but 10 o'clock
1: Maharaji, jestli byste promluvil, ale musíme hlídat čas.
0: And then we have also Arati, so
1: a
0: but Arati we will do without
1: Arati.
0: Mic today, no problem.
1: Takže Arati bude možná bez mikrofonu. Můžem mikrofon?

0: Nein, Peter. Okay.
1: Oh. Es ist da hinten nach dem Mikrofon.
2: We can straight our backbone.
1: Narovnejte svoji páteř.
2: Deep breathing.
1: Hluboký nádech.
2: Concentrate on your breath.
1: Soustřeďte se na svůj dech.
2: How much you are inhaling?
1: Kolik toho nadechujete?
2: And how much you are exhaling?
1: A kolik vydechujete?
2: We will chant together supreme sound.
1: Společně si zaspíváme svrchovaný zvuk.
2: Three time.
1: Třikrát.
2: To connect each other.
1: Abychom se propojili navzájem.

0: शांति शांति शांति। ओ फर्स्ट वी कैन प्रणाम टू डिवाइन सोल
1: Nejdříve učiníme pranám božské duši
0: एंड डिवाइन प्रेजेंस
1: a božské přítomnosti.
0: पूज्य सतगुरुदेव
1: Puja Satagurudevovi,
0: भगवान स्वामी माधवानंद जी महाराज
1: Bhagavánovi Shri Svámímu
0: पूज्य गुरुदेव
1: Uctívanému Gurudevovi,
0: प्रातस्मरणी
1: Prátesmarani,
0: पूज्य स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज
1: Puja Swami Maheshwaranand ji Maharajovi,
0: पूज्य स्वामी अनंत बोध जी
1: a uctíme s vámi mu Ananda Bodhimu
0: एंड पूज्य महामंडलेश्वर
1: a uctívanému Mahamandaleshwarovi,
0: स्वामी अवतारपुरी जी महाराज
1: s vámi mu Avatarpuri ji Maharajovi,
0: एंड ऑल्सो प्रणाम टू ऑल डिवाइन सोल
1: a také pranám našim božským duším,
0: हू प्रेजेंट इन दिस डिवाइन यूनिंग
1: které jsou přítomny na tomto božském místě.
0: Once again,
1: Ještě jednou
0: I want to do pranam.
1: Chtěl bych učinit pranám
0: thousand times
1: tisíckrát
0: to our tradition,
1: naší tradici,
0: Guru Sadgurudev Bhagavan ji,
1: Guruovi Sadguru Bhagavánovi,
0: who created in Europe,
1: který v Evropě vytvořil
0: very divine place,
1: velice božské místo,
0: holy place,
1: svaté místo,
0: as it just like a tirth,
1: je to jako poutní místo, tirth.
0: I want to share,
1: chtěl bych se podělit,
0: some my yogic experience,
1: mě o své jogové zkušenosti,
0: who I received from my Himalayan tradition,
1: které jsem obdržel ze své himalajské tradice.
0: Yesterday,
1: včera,
0: I was talking with all divine soul.
1: Jsem mluvil se všemi božskými dušemi.
0: I will try to continue within 10-15 minutes.
1: Chtěl bych pokračovat na 10-15 minut.
0: I came here.
1: Přišel jsem sem.
0: I am feeling.
1: A cítím to.
0: To only just darshan to all divine soul in European country.
1: Jenom ten darshan, že jsem spatřil, že jsou i božské duše v Evropě.
0: I was thinking when I heard about this ashram.
1: Když jsem slyšel o tomto ashramu, myslel jsem si.
0: I was so many time on Guruji TV channel.
1: Mnohokrát jsem se díval na Gurujiho TV kanál.
0: And I also did so many divine souls.
1: A také jsem potkal mnoho božských duší. Měl jsem i darshan.
0: But in practical way, just like we are sitting.
1: Ale prakticky tak, jak tady sedíme.
0: Nearby each other.
1: Poblíž sobě navzájem.
0: I am feeling very divine energy.
1: Cítím velice božskou energii.
0: In the morning.
1: Ráno.
0: We take a small trip of this holy place.
1: Jsme vyjeli na malý výlet kolem tohoto, jsme prošli tímto svatým místem.
0: Puja Swamiji Maharaj.
1: A Puja Swamiji Maharaj.
0: Explain about this holy place.
1: Nám vysvětloval o tomto svatém místě.
0: Then I felt.
1: A já jsem cítil.
0: Our Guru Rishi tradition.
1: Tradici našeho Gurujiho.
0: Wanted to invite.
1: Chtěla nás pozvat.
0: To divine soul.
1: Ty božské duše.
0: To create a divine family.
1: Aby vytvořili božskou rodinu.
0: So now.
1: A takže nyní.
0: We are just like a divine family.
1: My jsme taková božská rodina.
0: It's my feeling.
1: Tak toto vnímám ve svém srdci.
0: I experience and I learn from my Sadgurudev.
1: A já jsem prožil a dostal jsem lásky od mého Gurudeva.
0: Whole world are just like a one family, Vasudeva Kutumbakam.
1: Vasudeva Kutumbakam, celý svět je jako jedna rodina.
0: Now,
1: a nyní
0: I am feeling,
1: vnímám, cítím,
0: we all are just like a family.
1: My jsme jako právě rodina.
0: Yesterday I gave you some questions.
1: Včera jsem vám dal nějaké otázky.
0: So I think you people already think about that.
1: A myslím, že jste o tom měli možnost přemýšlet.
0: So quickly we can just revise.
1: A tak pojďme to rychle zopakovat.
0: So how many breath you are taking in 1 minute?
1: Kolik dechů máte za minutu?
0: 19. How many in 1 minute?
1: V jedné minutě.
0: One thousand.
1: Jeden tisíc.
0: Oh my God.
1: Oh Bože.
0: You know, I'm saying only 1 minute. You have to listen
1: jenom minutu, carefully. Já chci za minutu.
0: My questions is very interesting.
1: Je to zajímavé.
0: In 1 minute.
1: Za jednu minutu.
0: Here some people said eight.
1: Někdo tady řekl 8.
0: And this side.
1: A tam na této straně.
0: Maybe more. 15.
1: 15. Slyšel jsem 6-7.
0: OK.
1: Dobře.
0: And this side, please.
1: A na téhle
0: six.
1: Straně 6.
0: OK. In last corner.
1: A tamhle v rohu.
0: 20.
1: 20.
0: OK. Dobře. Three time more.
1: Třikrát víc.
0: OK.
1: Dobře.
0: Very. I will ask you. I will correct you later.
1: Později
0: and
1: to opravíme.
0: One hour, how many breath?
1: V kolik za hodinu teda?
0: In one hour,
1: za jednu hodinu.
0: How many time normal breathing we are taking?
1: Kolik normálních nádechů máme?
0: 360. 1000.
1: 1000, opravdu.
0: You are sure?
1: Seš si jistá?
0: Don't watch her.
1: Dobrá odpověď.
0: Okay, this side in one hour.
1: Přestaň za tu hodinu.
0: Don't feel shy, please. I said before we are a family.
1: Nestyďte se, řekli jsme, že jsme rodina.
0: So we have to share our experience very frankly.
1: Můžeme přátelsky sdílet ty zkušenosti.
0: 800.
1: 800.
0: Really?
1: Opravdu.
0: You are sure?
1: Seš si jistá?
0: Oh my God, now all people are silent.
1: A teď všichni lidé jsou ticho.
0: Maybe they are confused.
1: Všichni jsou zmatení.
0: Okay.
1: Dobře.
0: One more question. In one day, how much breath?
1: A tak ještě jedna otázka za den, kolik je to dechů?
0: No, don't do... He's doing Google. Okay, really? But in starting you said very wrong.
1: Na začátku jsi to řekl špatně.
0: So okay, I am going to correct you. In 1 minute a normal person.
1: Takže normální,
0: normal health.
1: Člověk, který je normálního zdraví za jednu minutu.
0: Taking 12 to 15 time.
1: Se nadechne, vydechne 12krát až 15krát.
0: Okay, you don't forget.
1: Nezapomeňte to.
0: How much?
1: Kolikrát?
0: 12 to 15.
1: 12
0: you are
1: až 15.
0: Taking 6 that is a real yogi.
1: A pokud to máte 6, tak jste opravdu jogín.
0: Yogis and practitioners are really
1: jogin,
0: taking less in 1 minute, maybe 6, some also taking 5.
1: Tak
0: who have long breathing, deep breathing.
1: Ti, kdo dýchají dlouze a pomalu, tak mají tak 5, 6.
0: But in normal routine is 12 to 15.
1: Ale normálně běžně to je 12 až 15.
0: In 1 hour?
1: Za jednu hodinu?
0: 900 time.
1: 900krát.
0: 900, OK.
1: 900.
0: In one day, 24
1: hours.
0: A za jeden
1: den, za 24 hodin.
0: 23,000.
1: 23 tisíc.
0: 600.
1: 600.
0: Three things you don't have to forget.
1: To nezapomenete.
0: You understand?
1: Chápete?
0: OK, all people understand?
1: Rozumíme, ano.
0: OK. Yeah. So, I want to tell you life management.
1: A tak vám now, chci říct, jak si zařídit život.
0: I want to come to point.
1: Chci se dostat k bodu.
0: If we are taking one day to 23,600.
1: Pokud za jeden den teda máme 23 600 nádechů.
0: So, one more question.
1: Tak ještě další otázka.
0: How old you are? Just you have to count. How much you take from your birth?
1: A tak si spočítejte, jak se staří, kolik od narození jste těch dechů měli.
0: If you are 30 years,
1: pokud je vám 30 let,
0: so from your birth you have to count when you can, when you will go back, then you can count. Not now, okay?
1: A tak až půjdete, tak si to spočítejte sami, nemusíte teď.
0: So,
1: takže
0: we are taking breath in every minute. But we didn't think about our breathing. Breathing is a life energy.
1: Takže ač dýcháme v každé chvíli, tak na dech nemyslíme a přitom dech je naše energie. Kde bereme?
0: Where you are taking?
1: Kde bereme tu životní energii? Odkud přichází?
0: Can you tell me?
1: Můžete mi říci, odkud pochází životní energie?
0: Where are you taking?
1: Kde ji berete?
0: Who are giving you?
1: Kdo ji vám, kdo vám ji dává?
0: Pran. No, no. I'm asking you very clear.
1: Já se vás ptám
0: jasně.
1: You are
0: jasně. Taking breathing just like oxygen in 1 minute, 12-15 times, but where you are getting? Who are giving you?
1: Kdo vám to dává? Vy teda nadechujete se kyslíku 12krát, 15krát za minutu, ale kde, odkud to přichází?
0: Who are giving you oxygen?
1: Kdo vám dává kyslík?
0: Where
1: kde?
0: Came
1: kde, odkud pochází
0: oxygen.
1: Kyslík?
0: From
1: z čeho?
0: Yes. Right answer.
1: Správná
0: from
1: odpověď.
0: Nature.
1: Z přírody.
0: Mother nature.
1: Z matky přírody.
0: Try to understand. Mother nature are taking care of you.
1: Pochopte.
0: And giving, providing you oxygen.
1: Matka příroda se o vás stará a zásobuje vás kyslíkem.
0: But what are you doing for Mother Nature?
1: Ale co vy děláte pro matku přírodu?
0: What?
1: Co?
0: What are you doing for Mother Nature?
1: Co vy
0: what?
1: Děláte pro matku přírodu?
0: I think nothing.
1: Já myslím, že nic.
0: Am I right?
1: Mám pravdu?
0: But you planting. So all people have to plant minimum tree.
1: A tak sázíme stromy, možná někdo sází stromy?
0: Jápe. So Babji Sadgurudev Bhagavan.
1: Takže Babji Sadgurudev Bhagavan.
0: Swati lak Swamiji are saying Swati plantation did here in this campus in the whole world.
1: Začal iniciativu sázení stromů na cenu stromů. Ale kolik lidí se do toho tady zapojilo?
0: So, last answer, I'm going to request you. You have to plant a tree minimum one in one year.
1: A tak já vám řeknu, že byste, aby se vyrovnali, aspoň jednou ročně zasadit strom. A tak si dejme sankalpu, že
0: clapping.
1: Tento týden, než odjedeme s Guru Purnimy, zasadíme 50 stromů.
0: Most beautiful thing in our life,
1: nejkrásnější věc v našem životě,
0: we have to follow the natural way of life.
1: Musíme následovat přirozenou, přírodní cestu života. Způsob.
0: I know you all are pure vegetarian. I know.
1: Já vím, že vy všichni jste čistí vegetariáni, já to vím.
0: Swamiji explain yukta ahara viharasya.
1: Vysvětloval ahar vihar.
0: Yukta cheshtasya karmasu.
1: Yukta a toto.
0: But I have one more explanation.
1: Ale já mám další vysvětlení.
0: You are eating from? You are eating from?
1: Od čeho jíte? Z čeho jíte?
0: You are you are eating from
1: z čeho jíte? Z přírody.
0: But what are you eating?
1: Ale co jíte?
0: Fruits, vegetables, with
1: ovoce, zeleninu, z ústy.
0: With mouth.
1: Ústy.
0: But you are also eating with your eyes.
1: Ale jíte také očima.
0: You understand?
1: Chápete?
0: What your eyes eating?
1: Ale co jedí vaše oči?
0: Can you think about it?
1: Přemýšlejte o tom.
0: What is Sundaram? Beauty of Swamiji.
1: Krásu Swamiji.
0: Beauty of Guruji.
1: Krásu Gurujiho.
0: But we are eating with not only mouth, we are eating with eyes.
1: Nejíme jenom ústy, jíme i očima.
0: And with
1: a
0: what are you
1: ušima.
0: Eating with ears?
1: A co jíte těma ušima?
0: Please share with me.
1: Prosím, řekněte mi to.
0: What are you eating with your ears?
1: Co jíte svýma ušima?
0: You think about it?
1: Přemýšlejte o tom.
0: Wisdom, nice word.
1: Moudrost,
0: when I enter in this
1: krásná
0: campus,
1: slova.
0: I was really enjoying. Gyanamrit. That is the food of your ears.
1: To je jídlo vašich uší.
0: We have to try to eat every day.
1: Každý den máme se snažit
0: that
1: jíst.
0: Type of food.
1: Takový druh jídla.
0: But I know we like pasta.
1: A já
0: we
1: vím, like pizza. Rádi těstoviny a pizzu.
0: So in daily routine we are only thinking to eat from our mouth.
1: A tak v každodenní životě přemýšlíme o jídle jenom jako skrze ústa.
0: But we all are sadhak have to think.
1: Ale jako sádhakové bychom měli myslet.
0: To eat from eyes also.
1: Že jíme i očima.
0: To eat from our ears also.
1: A že také jíme ušima.
0: Because that is also very important in our life.
1: Protože to je v našem životě velmi důležité.
0: And I want to tell you.
1: Chtěl bych vám říci.
0: We are eating every day food.
1: Každý den jíme jídlo.
0: Maybe two times.
1: Možná
0: how many times you are eating?
1: Kolikrát denně jíte?
0: Just frankly you have to tell me. Two times.
1: Upřímně mi řekněte dvakrát.
0: Here three times.
1: Třikrát.
0: But this side people are eating more.
1: Ta na té straně lidi jedí víc.
0: What do you think? They are eating more.
1: Tak jedí víc.
0: Listen.
1: Poslouchejte.
0: This side people are saying they are eating only two times.
1: Na téhle straně říkají jenom dvakrát, že jedí.
0: Okay.
1: Dobře.
0: Two time or three time.
1: Tak
0: but
1: dvakrát,
0: I know some people who are eating five time.
1: Ale já znám lidi, kteří jedí pětkrát.
0: Really?
1: Opravdu.
0: I know some people who are eating five time a day.
1: Lidi, kteří jedí i pětkrát denně.
0: So we are eating food.
1: Tak jíme jídlo.
0: And food is for our physical body.
1: A jídlo je pro naše fyzické tělo.
0: We are feeding every day to our body.
1: Každý den vykrmujeme svoje tělo.
0: Can you think to feed your soul?
1: Přemýšlejte, čím vykrmíte svoji duši.
0: Who think?
1: Přemýšlejte.
0: How many people think? Tell me, please.
1: Řekněte mi, prosím.
0: Yes, very
1: ano,
0: good.
1: Velice dobře.
0: When you think to feed your soul, then you trying to arrange, trying to go in satsang.
1: Když myslíte satsang, na to, že byste měli vyživit i svou duši, tak přemýšlejte o tom, že půjdete na satsang.
0: Just like a food for our soul.
1: Tak jako jídlo pro naše myšlenky.
0: That's why I seen in whole day you have two times satsang here.
1: A proto vidím, že tady dvakrát denně máte satsang, když máte
0: morning
1: tady ten výcvik, ráno 2 hodiny
0: evening, 2 hours.
1: A večer 2 hodiny.
0: Maybe 5 hours you
1: možná
0: are feeding
1: pět.
0: To your soul.
1: A tehdy vyživujete svou duši.
0: Can you promise me?
1: Můžete mi slíbit?
0: Just Raise hand.
1: Zvedněte ruku.
0: One promise with you.
1: Chci jeden slib od vás.
0: You want to do with me?
1: Uděláte to se mnou?
0: If you go back to home,
1: až se vrátíte domů,
0: so what you can do?
1: Co můžete tam dělat?
0: Sadhana, which is
1: sadhana.
0: Puja Swamiji giving you. You have to also practice in your daily life. That is yoga.
1: To je yoga, to, co vám dává Puja Swamiji, každodenní cvičení.
0: Yoga in daily life, that practice.
1: Yoga v denní životě, to je to cvičení.
0: If you learn something,
1: pokud něco milujete,
0: if you practice something,
1: něco cvičíte,
0: you have to continue in your daily life.
1: Musíte s tím pokračovat v každodenním životě.
0: Not only exercise.
1: Nejenom cvičení.
0: Some people are doing only exercise and eating three times. They think, okay, now I have yoga.
1: Někdo jenom si zacvičí a jí třikrát denně a říká, OK, tak to já mám jogu.
0: But
1: ale
0: in our yogic tradition,
1: v naší jogové tradici,
0: we have to practice, we have to feed,
1: musíme cvičit,
0: just like this type of
1: jako tento
0: activities,
1: druh tyto činnosti, ta cvičení, která máme.
0: And last questions I raised yesterday,
1: a poslední otázku, kterou jsem vám včera dal.
0: Why you came on this earth?
1: Proč jste přišli?
0: Some people said moksha.
1: Na tento svět. Někdo řekl mokšu.
0: Some have other goals, please.
1: Někdo má možná jiný cíl, prosím.
0: Yeah, all people have moksha.
1: Naši lidé mají mokšu.
0: Satsanatandharma. We came on this earth.
1: Na tuto zemi jsme přišli.
0: We have one goal.
1: Máme jeden cíl.
0: To connect.
1: Abychom se spojili.
0: This divine, this soul,
1: tuto
0: which
1: duši,
0: we have in our body,
1: která je v našem těle.
0: To supreme soul.
1: Na svrchovanou duši. Spojili se se svrchovanou duší.
0: You know where is supreme soul?
1: Víte, kde je ta svrchovaná nejvyšší duše?
0: Parabrahm. Is in everywhere.
1: Je všude.
0: But
1: ale
0: when you have practice to go through your inside,
1: když se cvičíte v tom, že hledáte uvnitř,
0: then you can connect.
1: Tak tam najdete to spojení.
0: Then you can feel.
1: Tam můžete vnímat.
0: Then you can just like a flow. When I enter this campus, you are just like flowing. All people are flowing in version.
1: Tam je to jako to proudění, tak jako když jsem sem přišel do té haly, jak jste všichni byli napojeni a ty bhajany.
0: That is our divine path.
1: A taková je naše božská cesta.
0: We have to practice every day.
1: Musíme každý den cvičit.
0: Not only when you have to come here only, then you have to can practice. Not.
1: Nejenom když jste tady, že cvičíte, jenom když jste tady.
0: You have to promise with yourself.
1: Musíte slíbit sami sobě.
0: Just like you are eating every day.
1: Tak jako každý den jíte.
0: So you have to practice every day also.
1: Tak i každý den musíte cvičit.
0: To do satsang.
1: Dělat satsangy.
0: But if you are alone in your house.
1: No, ale když jste doma sami.
0: So how you can do?
1: Jak to můžete udělat?
0: Oh, he's showing me mala.
1: On mi ukazuje málu.
0: So I think all people have mala.
1: Tak naši lidé mají mály.
0: Wow.
1: Dobrá.
0: That is the very divine way.
1: To je velice božská cesta.
0: So you have to sit.
1: Takže si musíte sednout.
0: And do your japa.
1: A dělat svoji japu.
0: That is also satsang.
1: I to je satsang.
0: With you and yourself.
1: Vy sami se svým já.
0: Spiritual journey.
1: Je to duchovní cesta.
0: You don't have to find people.
1: Nemusíte hledat další
0: very
1: lidi.
0: Difficult to find people.
1: Někdy je těžké najít někoho dalšího.
0: Yeah, it's very difficult to find people according to you.
1: Najít
0: how your taste.
1: Lidi podle své chuti, kteří vám vyhovují.
0: But if you have mala,
1: ale pokud máte málu,
0: you have bija mantra,
1: máte bija mantru
0: from ancient guru and rishi,
1: od ze starodávné tradice guru.
0: Then you don't need anyone.
1: Pak už nepotřebujete nikoho.
0: Then you don't need so many people with you.
1: Nepotřebuje kolem sebe tolik lidí.
0: Really?
1: Opravdu.
0: If you are alone,
1: pokud jste sami,
0: you will be more happy.
1: Budete šťastnější.
0: It's my experience.
1: To je moje zkušenost.
0: When I am alone, I'm saying thank God.
1: Když jsem sám,
0: gave me such a nice time, golden time.
1: Říkám si díky Bohu, to je zlatý čas.
0: To practice my sadhana.
1: Že mám čas cvičit svou sádhanu.
0: So I think you all divine soul are very lucky.
1: Myslím si, že jste božské duše, máte velké štěstí.
0: Who have very divine connection.
1: Že máte to božské spojení.
0: With this tradition.
1: S touto tradicí.
0: With Guruji.
1: S Gurujím.
0: With Parampuja Swamiji Maharaj.
1: A s Parampuja Swamiji Maharajem.
0: And this divine ashram.
1: A s tímto božským ashramem.

0: And I also learned so many things from you.
1: A já jsem se od vás toho hodně naučil,
0: really?
1: Opravdu.
0: I learned so many things from you all.
1: I od vás jsem se toho hodně naučil.
0: You people are sitting 4 hours in morning, in their time again 4 hours, every day 8 hours.
1: Každý den 4 hodiny máte cvičení a odpoledne zase 4 hodiny.
0: That is a real food.
1: Cvičíte meditaci.
0: To feed your soul.
1: To je to skutečné jídlo, které vyživí vaši duši. Když jste byli jinde, tak jsem Maharaj mu ukázal,
0: really,
1: jak cvičíte anuštánu.
0: Very happy.
1: A byl jsem opravdu šťastný.
0: I learned that from you.
1: A to jsem se od vás naučil.
0: I will go and spread this message.
1: Já půjdu a rozšířím tohle poselství, tuto cestu.
0: In my disciples.
1: Pro mé žáky.
0: Because.
1: Protože.
0: It's really.
1: Je opravdu.
0: If you have something.
1: Pokud něco takového máte, jógu v denním životě, věnujte se tomu aspoň 4 hodiny denně.
0: That is divine way.
1: To je božská cesta.
0: I had one quote from my childhood when I was learning philosophy.
1: Já si pamatuju ze svého dětství, když jsem se učil filozofii.
0: Child is a father of man.
1: Dětství. Dětství, v dětství,
0: Child is the father of man.
1: Dítě je otcem lidství.
0: You understand what I'm saying?
1: Rozumíte, co říkám?
0: Child, just like a small child,
1: toto malé dítě
0: is a father of man.
1: Je otcem.
0: What is the meaning?
1: Co to znamená? Že i od něj se něco můžu naučit. I on mě, i malé dítě mi může být otcem, protože i od něj

K nejčastějším civilizačním onemocněním současného člověka se řadí vysoký krevní tlak, mrtvice, srdeční infarkt a diabetes mellitus, přičemž nadměrný stres je jednou z jejich hlavních příčin. Dlouhodobý nezdravý stres způsobuje narušení fyzické i psychické rovnováhy, což vede k onemocnění. Yoga v denním životě pohlíží na tyto civilizační choroby, tedy i na diabetes, z celostní perspektivy. Vedle organických dysfunkcí podporuje vznik nemoci fyzický, emocionální a psychický stres. Proto mohou uvolňovací cvičení, asány, pranayama, dechová cvičení, hatha-jogové kriye, pročišťovací techniky a meditace nejen ovlivnit buňky, které produkují inzulín, ale také dostat pod kontrolu faktory vedoucí k onemocnění. Jogová cvičení mají vliv na náš postoj ke zdraví a k životu. Tím, že rozvíjíme schopnost tělesného i duševního uvolnění, vyrovnanost, pohyblivost a disciplínu, vede nás cvičení k cílům jogy v denním životě. A to k tělesnému, duševnímu, emocionálnímu, sociálnímu a duchovnímu zdraví. V tomto systému byly osvědčené klasické jogové cviky a techniky ve spolupráci s lékaři a terapeuty seřazeny systematicky a stupňovitě tak, aby byla yoga zpřístupněna i starším, nemocným či méně pohyblivým lidem a oni tak mohli vychutnat účinky cvičení.

Rozhodují-li se cvičenci, který typ cvičení si vybrat a zaujala-li je cvičení na prevenci diabetu či šířeji civilizačních chorob, nepotřebují vlastně vůbec nic navíc, pouze odhodlání k tomu povznést, řekněme, o něco svůj život, vylepšit své soustředění, vylepšit stav svého těla, vylepšit klid své mysli a pracovat se všemi těmito rovinami. Cvičitelé, kteří přemýšlejí o tom, zda cvičit tento typ cvičení yoga proti diabetu, měli by si být alespoň rámcově vědomi těch problémů, s kterými cvičenci mohou přijít, ať už jsou to skutečně nemocní diabetem, anebo potenciálně ohrožení touto nemocí.

0: a nebo v podstatě kdokoliv, kdo je ve stresu a kdo je tudíž náchylný k jakékoliv civilizační chorob. To znamená, že hlavní důraz by měl být kladen na pomalost, klid, vyrovnanost, harmonizaci, které by cvičení mělo přinášet. Cvičencům by měla být vštěpována zásada vnímání vlastního těla, rytmu dechu, sledování účinků cvičení, ještě mnohem víc než v kterémkoliv jiném běžném cvičení jógy v systému jóga v denním životě.
1: Zvedneme pravou nohu a s výdechem vrátíme na podložku. Zopakujeme, zacvičíme dohromady 10krát na pravou stranu, pravou nohu. Každá v rytmu svého dechu

promluvíme účinky cvičení. Cvičení také odbourává nebo podporuje odbourávání tukové tkáně. Opět hlava se obírá o čelo. A s nádechem přitáhneme, přitlačíme třísla k podložce, stáhneme hýždě, spevníme a suneme před loktí po podložce tak daleko, až se lokty dostanou pod ramena. Pohled směřuje dopředu, vytahujeme se po páteři vzhůru a s výdechem se vrátíme. A ještě čtyřikrát zopakujeme rychle. Pokud ty lokty vám zajedou dál než pod ramena, tak musíte vyvinout větší námahu nebo větší tlak na zádové svaly. No, musíte to víc udržet tím trupem. Takže je to opora zároveň. Pozor také na to, aby se lokty nerozjížděly, i to je důležité. Zase bychom museli vyvinout větší úsilí svalové na té přední a zadní straně těla. A až rozlišíte pětkrát, tak zůstaňte zase v pozici nějaké relaxační, lépe na břiše a uvolně. Takže jsme dál pokročili v tom, že jsme posilovali záda, zároveň i paže. Protahovali jsme přední stranu těla, břišní svaly, hrudní svalstvo. A s nádechem zatlačíme dlaně do podložky a zvedáme obě nohy kolmo v podložce. A s výdechem pokračujeme nohama směrem za hlavu, tak až se nám zvedne bránek po podložky. Leh vznesmo. A s nádechem jdeme opět kolmo, jenom kolmo v podložce, nedáváme zpátky, jenom kolmo. A ještě čtyřikrát výdech, zvedneme pánem.